Klaus na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
6: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz. Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozhodnutí.

0: Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Posloucháš Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Casino.
1: Každý krok může pomoci.
2: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
1: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
1: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak

0: Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.

0: počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí. Dobré ráno prajem všetkým, čo počúvajú.
1: Ty jsi přišel zo Slovenska, či co?
0: Tak tam počasí tam bolo.
1: Tam už je asi teplo, když jsi v kraťasích, co?
0: No, naozaj veľa, veľa stupňov dnes bude. 21.
1: Aha.
0: Hej. V maximech až 25. Slunečné. Já to řeknu česky asi.
1: No, dobré, nejlepší.
0: Jo, takže 21 až 25 dnes v maximech v Ostravě. Slunečno po celý den na horách. Dneska teploty v maximech do 22. No a v noci teploty kolem 13 stupňů.
2: Fresh
1: zprávy.
2: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. A ať to znělo jakkoliv, tak my zdravíme z Ostravy, z naší metropole. Krásné dobré ráno. Pojďme na to, co se děje. Zkušený policista si během svého volna všiml ve frýdku místku ženy, která telefonovala u bitcoinmatu. Rozeznal podvod a ženu varoval, aby hovor okamžitě ukončila. Ta už sice stihla podvodníkům poslat přes 200 000 korun, ovšem díky zásahu nestratila dalších 150 000 korun. Buďte opatrní. Psovodům v kraji se rozrostl jejich tým o 4 chlupaté pomocníky. Zatím si zvykají na nové prostředí, psovodi je budou pomocí her a odměn cvičit přibližně 2 roky. Poté se z nich stanou opravdoví služební psi připraveni do akce. V Ostravě jihu, v okolí Bělského lesa upozorňují obyvatele na zvýšený výskyt potkanů. Na sociálních sítích se objevilo i video takzvaného potkaního stromu, kolem kterého se pohybují desítky hlodavců. Radnice v oblasti provádí pravidelné deratizace. Fotbalová Karviná je v euforii, gratulujeme, zvítězila ve středečním finále MOL Cupu v Hradci Králové nad Jabloncem 3-1. No a teď už doprava.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Pěkné ráno, zdravíme na cesty v metropoli, je to zatím v pohodě, v Ostravě tady žádné bouračky nehlásíte, díky za to, počítejte s lehkým zdržením zhruba do 5 minut na ulici Nová Ves Vodárna, na křižovatce směrem na Porubu, ale i na centrum, nic zásadního. Ráno, zhruba před hodinou, 4.20, pardon, tak 2 hodiny zpátky, bylo hlášeno projíždění nadměrných nákladů na dálnici Ostrava směrem od Rudné na Polsko. To už ale bude minulostí, takže
1: už nestojíte.
0: Že teď už to bude v pohodě, snad už nestojíte a snad vám ten dnešní den bude stát za to. To byla slovní hříčka. Co? Dobré ráno přejeme, ahoj.
2: Doprava?
1: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
5: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. 4x v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Jíres Fresh Radio, bon appetit, 6.11, tak jo, pojďte, no, tak se vyventilujte, chlapi, já mám pocit, že jste toho plní, pojďte,
1: no, já jsem toho hodně plný teda,
0: tak
1: zaplať pán Bůh, že jsem včera večer nemohl na tu katastrofu koukat.
2: Monika Dudová a Honza Pernický.
0: Takže to máš jenom zprostředkovaně.
1: No jistě.
0: Ale já jsem tak jako nečekala, že se to tak rozpovídá. OK, tak jo, Česko-Itálie, prosím, to je jasné, 3-1. Ale nutno dodat nakonec 3-1, no, tak a teď mluv.
1: Pozor, jako vůbec to není tak, jak se to možná jako jeví být, jo, tady jak říkala Monča, 3-1. My jsme včera hráli další zápas ve skupině B. Na mistrovství světa v ledním hokeji ve Friburgu jsme hráli s výběrem Itálie. Což byste si řekli normálně, no tak a co, Itálie, ta hokej nehraje, těm jde fotbal. No, není to tak úplně pravda, český tým totiž až do začátku třetí třetiny. Prohrával s Itálií 0-1, protože v druhé třetině v 9. minutě střelil gól Nick Saracino.
0: No, já jsem se na to dívala.
1: Saracino.
0: Nebo dívala. Byla jsem včera v Nové Osmičce, jak my jsme byli s Fresh Radiem před nějakou dobou slavnostně otvírat tenhle areál přádelny bývalé ve Frýdku Místku.
1: Přádelny.
0: Aha. Tak seděla jsem tam s kamarádkou, ona tam měla dítě, no a byla tam taky obrazovka.
1: Ano.
0: U které u stolu sedělo spoustu lidí, kteří se přišli regulárně dívat k tomu pivu na ten hokej,
1: jasně,
0: nebo k proseku. A já jsem si říkala, protože jsem se dělala něco dál a říkám si, to je divné, tyjo. Když už hrajem, začínalo 16.15, že?
1: Ano, 16.20.
0: Říkám si, a všichni ticho, žádné jako nic, nikdo
1: nekomentuje. Čekla si, že ty góly budou padat,
0: viď? Tak jsme říkali tomu malému, Fando, zajdi se tam podívat. Kolik to je.
1: Jste vyslali spojku, jo?
0: Vyslali jsme spojku a spojka přišla jako s touhle zprávou, no, nepříjemnou.
1: Bylo to kruté, proto se český tým po třetí třetině kousnul. První vyrovnávací gól střelil hráč Marek Alšer, ano, druhý Jakub Flex z brněnské Komety, no a do třetice to potvrdil do prázdné branky Dominik Kubalík. No a já si říkám, dámy a pánové, je nejvyšší čas poslat Italům malý pozdrav.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
3: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak,
1: vyhrát hokej za tři body. No jako, děkujeme Bohu za to, jak to dopadlo. Mohl to být větší problém teda. Ale dopadlo to dobře, historie se neptá. Tohle posíláme všem Italům. Dobré ráno, buongiorno!

0: přijat do funkce ředitele firmy Fiat Madonna Mia.
1: A pojďme spolu, jo, Moni, musíme spolu.
0: Končím s životem já.
1: A všichni.
0: Ital nezná ten zázrak a tak mu chátrá tělo.
2: Já jsem myslela, že dáme tvoji verzi.
0: Nezná ten zázrak, pivo vetřokne.
2: No tak teď to prošli, jo.
1: A vyhrá.

0: Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Bon Appetit.
2: Je to tak. Dobré ráno, pozor.
3: Na co?
2: Původ řeckého monos, což znamená jediná, jedinečná, sama, osamělá. Jiné výklady také uvádí, že jméno je odvozeno z latiny ze slova monere, to jest poradit. Aha. Přeneseně tedy rádkyně. Případně, že jméno pochází z fénického jazyka a znamená bohyně. V Česku jde o jméno typické pro Husákovy děti. Největší popularitu získali v 70. letech minulého století. Před 60 lety minulého století šlo poměrně raritní jméno a spíše lokálně se vyskytující jméno. Matričně je však doložitelné v 17, 18 i 19 století.
3: Aha, teď si mi teda...
2: Jedná se o jméno Monika. Jinými slovy, domácké podoby, může klidně být Moni, Moni, Moňa, Móňa, Monka, Monča,
3: Mončičák.
2: Monuška, Monička, Moninka, Moňulka.
3: Tak takhle všechno.
2: 21. květen, dámy a pánové, patří naší milované kolegyni Monice Dudové.
3: Ano, děkuji ti vřele, že jsi to tak krásně nastudoval.
2: No, víš, to já jako, to je moje, to je maličkost.
3: Ne,
2: já jsem
3: jako,
2: profík.
3: Ano, děkuji ti, že jsi to tak krásně nastudoval. A když jsi říkal ty bývalé podoby toho jména, co teda podle tebe byly v tom minulém století.
2: Se ti líbila tak, bohyně nejvíc, co?
3: Jo, to tak jo. Jako sedí. Tak víš, jak se říká nám dneska, jak si moje spolujmenovkyně nechávají říkat a ohli si to jméno, aby ho mohli používat a být jako světové.
2: Monik?
3: Monik, přesně.
2: Monik?
3: Monik.
2: Mně se Monána. To jméno, takhle, Monáno, mně se to jméno jako obecně nelíbí. Takže...
3: No tak máš smůlu. Ale jestli, když si to ty, tak dobře, pojď, můžeš mi říkat jakkoliv.
2: Ty jiným, dívej, já jsem to chtěl spíš jako říct tak, že vlastně ty zdobíš i mé jméno, protože my vystupujeme jako dvojice, takže vždycky to je Monika Dudová a Honza Pernický. Bylo
3: tak,
2: by
3: no.
2: Prostě lepší, kdyby si byla třeba Svatava Dudová.
3: Ne, to by vůbec nebylo lepší.
2: Svatava Dudová
3: to
2: a
3: není jméno
2: Honza
3: do rádia.
2: Dobře, ale Monika taky ne.
3: A Honza taky ne, tak jako co chceš, co se hodí k Honzovi?
2: Tak, jak by se, tak jak bychom mohli být jako jinak?
3: No,
2: tak ty, Julie
3: jsem,
2: a Roman.
3: No to víš, jo. Ale já jsem jako spokojená s tím jménem, ale jestli chceš, tak můžeš si vybrat jakoukoliv podobu toho jména, kterou mi můžeš říkat.
2: Moňule.
3: No tak vidíš, tak mi říkej Moňule.
2: Tak Moňule?
3: A to zní blbě.
2: Ne, ti to blbě. Tím říká Moni pořád, no, ale
3: no,
2: nic moc jako jméno.
3: No dobře, tak děkuju.
2: Mohli se rodiče taky vytasit s něčím lepším.
3: Chceš jim zavolat? Jsou v Rakousku.
2: Vytoč to.
0: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
4: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
1: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fre-

0: jo, kde tu dovolenou prožijeme letos? To je otázka, protože Chorvatsko, bacha. Podle toho, co se píše, u apartmánu jsou a budou hadi. Jo? I u apartmánu.
1: Možná, možná i v apartmánu. Jako pozor, jo.
0: V Řecku mají zase meduzy. A teď, jestli jste si mysleli na tuny, za třeba na džerbu, tak já nevím, jo.
1: Tak nic.
0: Horor na dovolené prožil turista, shodou okolností český turista, který si takhle šel na procházku po pláži.
1: Ano, bylo krásné ráno, musíš to říct
0: to,
1: jako...
0: Nevím,
1: bylo krásné ráno, řekl si, půjdu si proběhnout, projdu se, procházka, pohoda, ráno, příliv.
0: Že ty jsi tam byl. Já nevím, jakou to bylo část dne, ale to je jedno. On prostě, jak on zaříká, se vyšel na tu procházku a po 2,5 kilometrech zjistil, že v moři něco plave.
1: Řekl si, co to asi bude? Medúza? Chobotnice?
0: Ne.
1: A co tomu nebylo?
0: Když zaměřil své oko,
1: které?
0: Spatřil, to je jedno, jo. Tak spatřil okousané lidské tělo.
1: Ostatky.
0: Ostatky, přesně.
1: Lidské ostatky.
0: Myslel si původně, že to je mořský živočich. Ne.
1: Fuj.
0: Nakonec se ukázalo, že je to noha a část trupu.
1: Ježiš. Ženského?
0: Neví.
1: To, no.
0: Oni to vytáhli asi se ženou za pomocí ručníku. Ani to neotáčeli, nějak tomu nevěnovali pozornost, asi zburcovali úřady.
1: Jasně.
0: Takže to neprohlíželi. Jenom ví, že to tělo bylo hrozně bledé.
1: Já mám

0: Kusí kůži normálně, to
1: já nemám
0: nechutné.
1: Žádnou kůži, mě přesně, mě je prostě z toho zle.
0: Nechutné.
1: A teď je otázka, co to bylo? Sám pán, který našel, to odhaduje na útok žraloka, oni to zase vyvracejí s tím, že v těchto oblastech je to opravdu velice výjimečné.
0: Jasně.
1: A myslí si, že šlo teda bohužel o mrtvého nějakého migranta.
0: Aha, aha.
1: Pravděpodobně.
0: No, co z toho plyne?
1: No, co z toho plyne?
0: Říkáme se, kam tedy na dovolenou? V Řecku ne? V Chorvatsku ne, v Tunisku
1: ne.
0: Jako v Tunisku ne. Zůstaňme v Česku, zůstaňme doma, tady je to fajn, tady hadě nejsou. Tady jsou klíšťata jenom.
1: No přesně, ale tak užovku přežijete a zmii poznáte, ne?
2: Já zmii poznám na první dobrou. Monika Dudová, Honza.

0: Galaxy a také Kung právě teď v éteru Fresh Rády a dobré ráno přejeme, posloucháte ranní Bon Appetit.
1: A poslouchá se to skvěle, stejně jako to, že jsme nakonec včera vyhráli s Itálií, když to vypadalo všelijak, takže super.
0: No vypadalo další to, zápas, že to skončí fraškou.
1: Vypadalo to, ty jsi říkal, viděla jsi včera tu blamáž. Jako ve slunce syno, jaká blamáž.
0: Málem to tak bohužel bylo.
1: Málem, nakonec jsme to ustáli.
0: Dva dny odpočinku, pozor, dva dny odpočinku.
1: Na to se chci zeptat, jestli víte, kde hrajeme příště, i kdybyste náhodou nevěděli, tak jak říkal správně Honza, tak v sobotu. Víš proti komu?
0: Vím.
1: Tak to řekni, to bude meč.
0: No, tak pro tebe to je samozřejmě jako velké, protože ty se narodila v době, kdy ty státy byly ještě spolu,
1: ale
0: že?
1: Ale prostě mě běž někam. Běž se projít do Itálie,
0: no,
1: jo?
0: No, ale ne, nemyslím Rakousko-Uhersko v klidu, já myslím Československo.
1: By mě zajímalo, jak promlouváš se svojí maminkou, teda když mě považuješ už za takovou letitou, že pamatuju dinosaury, tak...
0: No, mamka pamatuje...
1: Nebo svoji babičku,
0: mamka
1: co?
0: Mamka pamatuje je, velký třesk, ještě mamka je starší. Je to tak, no. Ne, tak hrajeme se Slovenskem už tady v sobotu, nebo už až v sobotu. Češi mají teď opět dva dny volna, což se podle mě bude hodit po včerejším zápase. Ono to nebylo nic jednoduchého, takže dopřejme jim čas a klid. No a v sobotu v 16:20 Česko versus Slovensko.
1: Naši bratě, a prosím vás, hrajeme zase tak blbě odpoledne, jo. 16:15, není to večer. Kolik lidí to včera propáslo, protože se sedli k televizi až ve 8:45, viď?
0: No já vím, že propásnu ten sobotní, protože já v sobotu nebudu doma odpoledne, takže to budu sledovat tak jako na půl oka, což mě strašně mrzí, protože to bude podle mě velmi zajímavý hokej.
1: Ty si poradíš.
0: Ale já vždycky.
1: Máš svoje spojky.
0: Já vždycky, Moni.
1: No a kdyby bylo úplně nejhůřenzíko, tak se to v pondělí ráno dozvíš v rádiu.
0: Od tebe?
1: Že by si počkal?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne, to...
1: Nechtěl bys to jako pondělní překvapko? Ne.
0: To ani nepůjde, protože mám kolem sebe spoustu lidí, kteří to se mnou konzultují.
1: A ty nevíš, jak se to dělá?
0: Třeba trenér
1: to...
0: Rulík.
1: A víš, kolik... Dobře, okej.
0: Okay. Jo, takže nemůžu.
1: No, nebudu na to vůbec nic.
0: Promiň, já jsem na telefonu, víš. Prostě.
1: No, dobrý, okej. Okay. Tak jo, pozdravu, jo?
0: Vyřídím, za chvilku.
1: A za to Itálii mu trošku něco řekni.
0: No, už jsem mu řekl, ty, Radime, ty. Za chvilku pokračujeme dále na Freshy, nabídneme třeba Rehaba anebo Natašu Bedingfield. Tak buďte s námi, jak pěkné ráno přejeme.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak

0: Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: Jukebox Fresh Radio.
1: Je to tak, ano, ano, je to tak. Jukeboxu otvírák.
2: Je dobrým zvykem, že nám do toho kecáte. A v dobrém slova smyslu, my chceme, abyste nám do toho kecali.
1: No? Patrik píše, dobré ráno, zahrejte prosím něco od Shakiry.
2: OK, já bych to poslala i Romaně, která se taky shodla se Shakirou, respektive by taky ráda Shakiru. A teď ani nevím, vidím fotku tady.
1: Shakiry?
2: Ne, ne, ne, právě. No, jsou si podobné docela holky. No.
1: Ty jsi taky podobná Beyoncé třeba.
2: Kohokoliv bych ti uvěřila, Beyoncé. Co já mám společného s Beyoncé?
1: Pozor, ale ještě tady máme jeden názor. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, prošací. Tak k dnešnímu jukeboxu jsem přemýšlel, co byste tam mohli pustit a napadlo mě, jestli byste mi tam nepustili Cabin Crew a písnička The Spark. Tak dík, zatím čaute.
2: Cabin Crew.
1: To nemáme.
2: Ale máme.
1: No nemáme.
2: Ale tak já myslím, že máme, ale holky ho předběhly, teda respektive holka a kluk.
1: Holky byly rychlejší, no. Tady jako přemýšlím...
2: Bychom tam někde mezi, se už šoupli někde tam, co?
1: Kevina?
2: Jako Kevina. Kevin Crew.
1: Tak to máme. To máme, ale já bych zůstal u Shakiry dneska.
2: No tak Shakira jasně.
1: Dane, tak zítra. Zítra je pátek a zítra tě určitě radost splníme.
2: Tak jo, domluveno.
1: A teď Shakira, dámy a pánové. Raním jukeboxu posíláme všem, kteří poslouchají. Dobré ráno!

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Počasí.
4: Počasí.
5: Počasí.
4: Počasí.
6: Pěkné ráno, 7 hodin aktuálně, dnes v Ostravě, v maximech 21 až 25 stupňů Celsia a bude ojediněle oblačno, ale později odpoledne spíše polojasno. Teploty na horách budou o něco nižší, teploty v maximech tedy do 22, ale jasná obloha a v noci teploty kolem 10 stupňů.
3: Fresh
4: zprávy.
3: Fresh zprávy.
4: Fresh zprávy.
7: Fresh zprávy je 7 hodin, k tomu 1 minuta. Asistenti se strážníky zkontrolovali během týdenní bezpečnostní akce v MHD 23 000 stojících. Vyloučili každého 14. Kontrola ve více než tisícovce spojů přinesla přes 1600 vyloučených pasažérů za nedodržení přepravních podmínek. Akce probíhala dny, ale i noci od 11. do 16. května na všech linkách. Dnes jeden otevřených dveří porodnice v Ostravě Vítkovicích. Akce je určena nastávajícím maminkám, jejich partnerům i dalším zájemcům z řad široké veřejnosti. 30. května odstartuje závod Ostravské běhny. Připojte se a užijte si den plný energie, pozitivní atmosféry. Závod bude začínat ve Fórum Nová Karolina. Pro děti jsou připraveny dvě závodní tratě a taky bohatý program plný zábavy. Opavští basketbalisté prohráli i čtvrté semifinálové utkání s Nymburkem, tentokrát 86-98. Do Češi míří do finále.
3: Zprávy.
4: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
6: Dvě minutky po 7. Dobré ráno přejeme i na cesty v metropoli. Víme, že se zdržením jste počítali, ale lehkým na křižovatce Nová Ves Vodárna v Ostravě směrem od Svinova dále do centra. Nic zásadního se ale neděje. Pozor na Výškovické ukotvy, tam taky si možná postojíte na křižovatce. Opět nic zásadního. Dopravní nehoda je ale hlášená v Bolaticích u obce Štěpánkovice. Tři osobní auta skončily v sobě nedaleko restaurace a penzionu u fontány, tak pokud budete kolem projíždět, myslete na to a raději nohu z plynu. Další informace o cestách tou cestou. Dejte vědět 77337136.
3: Doprava?
4: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
9: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
11: Víkend na chatě. Stylově.
12: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
13: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
14: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Vyhrávej skvělé ceny.
15: Bonapetit.
5: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky.
1: Obdivuhodné, teda já nevím, kde ty jsi naposledy dělal stojku.
2: Nikdy.
1: No, a jako není to sranda. Takže Veronika Kohoutová, dělám stojky Fresh Radio, dobrá holka, no, 7.11.
2: Ty jsi dělala kde naposledy stojku?
1: To si právě nepamatuju a ani nevím, jestli bych to zvládla.
2: Dneska?
1: No dneska, nevím, jestli bych to ano, dneska zvládla.
2: A proč bys to nezvládla?
1: Protože jsem opravdu stojky nedělala. A víš, kdy jsi dělal naposledy ten?
2: Kotrmelec?
1: No, myslela jsem kotrmelec, ale
2: pěně, teď hned,
1: původně
2: jako
1: jsem myslela kotoul.
2: Když co to je kotoul?
1: Kotoul?
2: Kotoul.
1: Ty nevíš, co je kotoul?
2: To je kotrmelec, ne?
1: Kotrmelec není kotoul.
2: Co je kotrmelec? Počkejte. Teď mi trošku... Co je kotrmelec? Ukáž.
1: Okay, zeptáme se AI.
2: Kotrmelec je... Můžu udělat kotrmelec podle mě, co je kotrmelec, Moni?
1: Tak si udělej kotrmelec. Ty ale jestli se to zabiješ. Ty podle mě nemáš ani pojistku, jak znám ty tvoje... No, tak to nedá, jo, vám to budu tlumočit. On si nedělej to. No, nedá. To nedá. Tak je to tady, no. Hele, kotoul je jako ten tělo... cvikový prvek, který my jsme dělali třeba na základní škole, já jsem tomu říkala kotoul a ty si, a kotrmelec znám taky, ale myslela jsem, že je to více akrobatické.
2: Kotrmelec bylo tohle, ne?
1: Ne, co to jsem... nebylo kotrmelec, ty jsi jenom přišel, dal si, položil si hlavu na zem, jakože se odpíkneš a tam si skončil.
2: No.
1: Jo. Takže nevím, nebudu tady říkat, že vím, myslela jsem si, že je tam více akrobatických prvků v tom kotrmelci.
2: No,
1: jo,
2: ne, takhle.
1: A ty si myslíš, že je to jedno to samé.
2: Já si myslím, že to je to samé. Já jsem uměl kdysi ve své době dát i nohu za hlavu. Třeba.
1: V jaké době?
2: Před 15 kilo.
1: Jo, a strčil jsi z prst do pusy někdy?
2: Který?
1: Třeba od nohy.
2: Jo, malíček.
1: Malíček jsi zvládl dát do pusy?
2: Jedině malíček.
1: V jiném než v dětském věku?
2: No, před 15 kilo.
1: To je ještě ohebný, no, fajn.

0: ať už kotrmelci nebo kotouly, bychom měli zvládat.
1: No, ne, jako,
0: bychom jako měli zvládat. Měli, můžeme měli. Si to dát jako další hecnice, jestli chceš třeba.
1: Ne, s tebou ne. Se už o sportovní hecnice rozhodně bavit ani sázet nebudu.
0: OK, co bychom měli dále zvládat? Dotknout se úplně bez problému Honzi země.
1: Počkej, to znamená, jenom, stojíš? Dobře, jenom mi řekni, kdo toto určuje. Kdo určuje to, co já bych měl se svým tělem zvládat?
0: Je to
1: nebo
0: sezbírané,
1: ty?
0: Je to nějaký soubor sezbíraných věcí, ale okay, jakým dobře. Pravidlům to podléhá. To jako,
1: prostě je to tak. Prostě jako
0: měl by se umět bezpečně dotknout země třeba. Ale nemusíš to prakt... Honzi, ale musíš se dotknout tak, aniž by se sklonil k té zemi. Musíš jako, aha. Rozumíš, jo? Teď jak stojíš.
1: Jakože špičky, prsty, ruce, jo?
0: No tak jak stojíš teď, tak se dotkni, přehni se tak, aby se, no, dotkl země. Dobrý, no, tak úplně ne, dobrý. Nevadí, potrénujem. Já to musím zkusit. Jakmile domluvím, tak ti to můžu jít ukázat, že se zvládnu. Mm-hmm. Naposledy jsem to dělala na nějaké preventivní prohlídce.
1: Kolikáte?
0: Ve 30. Prosím tě, neruž mě, já se tady o něco snažím.
1: Promiň.
0: Stabilita na jedné noze, to znamená tak jako na...
1: Holubička nebo něco?
0: To není holubička, takhle stačí jako čápa udělej a zkus stát, zavři oči klidně a zavři pusu. A 20 vteřin, no, aby ani by se zvykla, tak první noha nevyšla. Taky, takže ne,
1: co
0: fajn.
1: Znamená,
0: a měl bys si teoreticky, nevím, co to znamená, když to nedáš, a měl bys úplně bez problému vyběhnout dvě patra schodu, aniž by se zadýchal.
1: To je v pohodě. Hele, tohle jediný dávám, protože bydlím ve čtvrtém patře, starý dům, bez výtahu, takže
0: to.
1: Tohle
0: taky,
1: v pohodě.
0: Tak víš co, a teď já, co jsi to chtěl po mně, že se mám dotknout země?
1: Nejdřív se dotkni země, dobrý. Pojď.
0: To stačí jenom to dotknutí.
1: Monča sundává sluchadla, takže dotkni se země, pojď. Okay, počkej. Dotkla ses? Jo, dobře ty, no. A zkus ještě jednu nohu. Zkus jednu nohu, pojď. Zvládneš. Zkus, já jsem tím připravil mikrofon.
0: Připadám, jak to mám stát, no. Tak
1: no a zavři oči, ale to ne, jinak to neplatí.
0: No, ale taky se paní bambela.
1: Ty máš pravé prso větší, jako, trošku možná.
0: No já mě převažuju pravé prsa, no.
1: No, já jsem si říkal, že to pravé,
0: ale jako na pravou stranu. Ale jako vydržela jsem asi o chlup víc než ty.
1: To je pravda, to je pravda. Moni, jako dobrý úspěch podle mě.
0: Já si taky myslím, že na to tobě je 20, mi 40.
1: Tak... Pohodě.
0: Paráda.
1: Podle mě v pohodě.
0: Okay.
2: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
4: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
5: Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha, drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
6: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
5: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
7: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
8: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je JNT Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz. And the only prescription
10: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
11: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
12: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit.

0: Taylor Swift, 7.32. Říkám si, kdy tahle kráska bude rodit, když se říká v uvozovkách, že se bude vdávat tohle léto.
1: No, brzo. No, nejdřív svatba, potom dítě, ne, tak to bývá, to jsou
0: no,
1: tradice a zvyky.
0: To tak bývá. No, jsou jasně, to zvyky, jo. Tradice, ale někdo to má opačně, nebo vůbec. Že?
1: Dobře, třeba. Jasně. No.
0: A my jsme dneska s Honzíkem už říkali, že Ostrava Vítkovice vás zve, mají den otevřených dveří a na ten poput on sami říkal, že to jako nepotřebuje, že nepůjde. A teď si řekl, že kdyby si rodil, tak by si rodil na Fifejdách, že?
1: Ne, já jsem říkal, že já jsem se narodil na Fifejdách. Narodil jsem se na Fifejdách. Já kdybych teď měl rozhodovat o tom, kde by se mělo narodit mé
0: dítě, ano, tak
1: nad tím přemýšlím velmi strategicky a asi bych zvolil jinou zemi, aby získal i jiné občanství. Třeba bych jako ve Švýcarsku ho nechal porodit.
0: Tam bys, jo.
1: Aby získal švýcarské občanství, jo, a když by byla nouze, tak aby se odstěhoval do Švajcu třeba.
0: Dobře, a ty bys to představoval jak? Že tam pojedeš
1: nejdřív
0: do toho
1: musím
0: Švýcarska
1: splodit.
0: I tak, přesně, na tam mířím, jestli do toho Švýcarska pojedeš už plodit.

0: Rodit.
1: Mm, ne, ne, ne.
0: A potom i rodit, nebo ne?
1: Tak pozor, jo.
0: Tak kde by si chtěl splodit potomstvo?
1: No, průběh oplození je jako taky velmi důležitý. Ty jsi, Vojto, splodila kde s Ráďou?
0: My jsme byli jako doma, no.
1: Ve Výškovicích?
0: No, myslím si, že jo.
1: To je ostuda celkem, ale to.
0: Ve vlastně posteli ještě ke mně.
1: To není moc kreativní, Moni, to není.
0: Však se s tím taky úplně nepočítalo.
1: Aha, jo tak, já jsem také vznikl, no já jsem nevznikl doma vlastně, já jsem vznikl někde na diskotéce prý. Já jsem takový diskomen, no.
0: A co to bylo za dýzu a kde to bylo ta dýza? No, a bylo to v části, kde se bije, tancuje, nebo chodí se na záchod?
1: To bylo ve Slávii, podle mě bývala ještě, ne?
0: A kde tam můžeš to? Jak si to ty představíš na diskotéce?
1: Tačka má bojnou fantazii, já jsem po něm, takže
0: jo, on, tak to on ví, zasvěť on nás, ví, no, nudné, on co ví. Používáme postel. Ne?
1: Tačka
0: ne.
1: Ví, ale pozor, teda jako ségru, která je o 5, 6, o 7 let mladší,
0: tak
1: ta vznikla hezky doma v postýlce a já to slyšel, ano, no takže tak.
0: Ale to můžeš dosvědčit, že to proběhlo.
1: Minimálně popřemýšlím o tom, kde bych já chtěl splodit své dítě.
0: A vy? Kde jste splodili své dítě? Nebo kde byste ho chtěli splodit, aby to bylo originální?
1: To je dobrá otázka, kde jste vlastně ano splodili vašeho potomka, dejte vědět.
2: WhatsApp 77 337 1036.
1: Kelvin Harris právě teď.

0: to krásné téma, bavíme se o plození dětí. My víme, že obecně to je poslední dobou celkem problém, nové děti se neplodí, protože to prostě jako nějak není trendy zrovna, ale my se spíše vracíme do historie a ptáme se vás, posluchačů, co už děti máte, kde vlastně vaše děti vznikly, kde jste je tady splodili.
1: Jiřinka píše, že doma v postýlce. Jiřinko, super. Jana Zanzibar.
0: Tady někdo žije na vysoké noze. Mně se nejvíc líbí Michal, který napsal v autě.
1: A mně se líbí Dominik, krmelec.
0: Je to vlastně jako pěkné. Máš to před očima celý život, podle mě. Tady tohle soulož určitě.
1: No, věřím tomu, že na to nezapomeneš. A možná ani většina lesních zvířat.
0: Já jsem tady...
1: Co jsi tady?
0: Ještě přemýšlel, kde bych chtěl splodit potomka já, jo, protože ona vlastně to byla ta jako původní otázka, jako mířená na mě, kde bych tedy jako chtěl. A já jsem si normálně říkal, že by to mohlo být třeba cool někde jako na méně tradičních místech, třeba v knihovně. Jo, nebo v Kauflandu.
1: Počkej, v Kauflandu kde tam?
0: Mezi drogerii třeba.
1: Jsi zrovna vybral takovou uličku. No, tak... Chceš vybírat uličku, kde chodí málo lidí. Jako ty knihovny, jo. No. Třeba Joey z Přátel tam taky vodí holky.
0: Ano,
1: a vždycky je to zaprášené místo úplně na konci knihovny, kde nikdo nic nečte.
0: Jo, vlastně. To by mohlo být, no, tak v obchodě nevím, jaká ulička je nejméně navštěvovaná.
1: No, to bychom mohli, museli bychom to, Honzi, udělat nějaký průzkum. Která ulička prostě v obchodních centrech nebývá tak navštěvovaná, aby si mohl dovolit.
0: Upokladen.
1: No, dívej se, zase jako nebavíme se o... Tam to by stačí 2 minuty času, ne?
0: Minuta půl.
1: Zase asi tak nenáde nebude.
0: No právě, já to zvládnu někde. Dobrý, tak jo, tak díky za super tipy. Já vám potom řeknu, jak to dopadlo.
1: Mm-hmm. Jo, někdo tipuje na nějaký hokejový zápas, že by to šlo?
0: Na hokej, jako na Vítkovicích třeba, že by se...
1: Třeba. A ještě Franca tady píše, že kamarádi doma zavření po karanténě covidu, co jiného dělat.
0: No jo, no.
1: To se plodilo,
0: to bylo dětí. No,
1: tak to jo.
0: Potřebujeme covid, tedy další.
1: Nepotřebujeme.
0: Ne?
1: Ne, nepotřebujeme. Děkujeme.
0: Tak si dáme vědět. Díky.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Máte rádi divadlo a humor?
9: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
8: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
9: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
8: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
9: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
10: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Lonely, lonely, lonely. Dobré ráno, 7 hodin 46 minut je aktuální čas. A také se ten čas chýlí k tomu, abychom oznámili, že za chvilku přichází čas na náš kvíz naopak. A to
1: hledáme
0: bude něco.
1: Dalšího finalistu hledáme. Koho pak tam máme, pojďme si zrekapitulovat, že se probojoval Martin, Vojta a včerejší Dan to nedal. Takže čekáme na dalšího. Nicméně, abyste měli i zprávy z Ostravy, tak prosím tady naši Rosničku, aby aktualizovala počasí v Ostravě v centru.
0: Dámy a pánové, v tuto chvíli v centru Ostravy prší, sluníčko se schovalo a teploty jsou okolo 16 stupňů. Ale zachovejte klid, odpoledne by totiž opět mělo být jasno a teploty v maximech do 25 stupňů Celsia.
1: A navážu další příjemnou zprávou a ta se týká policejní hlídky. Policisté měří u Ferony, klasické místo vaše oblíbené. Dejte vědět, jak jste se přitom měli.
0: Krásné ráno přeje Monika Dudová a Honza Pernický. Za chvilku kvíz na

0: kdo tam je?
1: Dobré ráno, tady je Pepa.
2: Ahoj Pepo.
0: Pepa z Depa?
1: Přesně tak.
0: Pepo, tak, ne, tak odkud jsi, tak řekni, nestyď se.
1: A jo, zůstaví.
0: No, tak to
2: no,
0: krása.
2: Super, to máme radost.
0: Hele, Pepíku, je to jednoduché. Položíme ti za chvilečku 10 otázek, na které ty musíš odpovědět špatně. Když to všechno zvládneš do jedné minuty, jsi v pátečním, tedy zítřejším finále, OK?
1: Ano, ano.
2: Tak jo, jdeme na to. Let's go.
0: Počkej, počkej, já nejsem nachystaný.
2: Ty nejsi připraven, OK, tak jo, se připrav.
0: Já nejsem připravený ještě.
2: Já
0: tak
2: se tím teď už jsem ready. Že hrajem o Radegastu všenk, jo? Můžem?
0: Pepo, ready?
1: Jsem ready.
0: Jdeme na to!
3: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
0: Pepo, kolik kol má vlak?
1: 150.
2: Co je to stan?
1: Budova.
2: Mhm.
0: Kolik písmen má slovo krk?
1: 20.
2: Co je větší, moucha anebo tele?
1: Moucha.
2: Dobře.
0: Kolik je 2 plus 7 minus 4?
1: 150.
2: Dobře. Naši včera na mistrovství světa porazili jaký tým?
1: Uruguay.
2: Mm-hmm.
0: Výborně. Jaké i napíšeš ve slově sír?
1: Žádné.
2: Čím se živí popelář?
1: Čištěním silnic.
0: Kdo pije krev? Upír? Nebo ženská?
1: Sakra. Ženská.
2: A doplň darovanému koni na...
1: A podkovy nechoď.
0: Jo! Tak.
2: A je to.
0: Tohle je óda na radost, protože ty jí dneska můžeš mít, tedy tu radost. Protože jsi dostal do zítřejšího finále.
1: Dobře.
0: Jsi opravdu krůček k tomu, aby ses vydal na pořádný gábl do Radegastova šenku. Mm-hmm. Dal by sis třeba smažený sýr, guláš nebo řízek? Co z toho by vyhrálo?
1: Asi šnicl pořádnej.
0: Hmm, řízek je řízek, viď? To tak prostě je.
1: Je to tak.
0: Tak jo, hele, tak my ti budeme moc držet palce a zítra v tento čas zhruba buď na telefonu, protože třeba právě tobě můžeme volat a třeba právě ty můžeš 2000 korun do Radegastova šenku vyhrát, OK?
1: OK.
2: Tak vyčkávej, taky se budeme případně těšit.
0: Měj se, čau, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, Pepo.
0: Pepa byl simpaš, viď, úplně.
2: Ale byl to simpoš.
0: Slimpáš trošku.
2: Jo, to víš. No. Já vidím Pepu, tak se neudržím.
0: Tak zítra finále, nebojte. Budeme rozdávat dvojku do Radegastova šenku.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Počasí.
4: Počasí.
5: Počasí.
4: Počasí.
6: Dobré ráno, 8 hodin, tak ne úplně to vychází. Oblačno může tedy místy i v Ostravě sprchnout. Teploty ale budou dneska od 21 do 24 stupňů Celsia a později odpoledne potom jasná obloha. Na horách polojasno, teploty i do 22.
4: Fresh zprávy.
7: Zkušený policista si během svého volna všiml ve plítku mísku ženy, která telefonovala u Bitcoin Matu. Rozeznal podvod a ženu varoval, aby hovor okamžitě ukončila. Ta už sice stihla podvodníkům poslat přes 200 tisíc korun, ovšem díky zásahu nestratila dalších 150 tisíc. Psovodům v kraji se rozrostl jejich tým o 4 chlupaté pomocníky. Zatím si zvykají na nové prostředí. Psovodi je budou učit her a taky pomocí a odměn přibližně budou vycvičovat 2 roky. Poté se z nich stanou opravdoví služební psi připraveni do akce. V Ostravě jihu v okolí Bělského lesa upozorňují obyvatelé na zvýšený výskyt potkanů. Na sociálních sítích se objevilo i video potkaního stromu, kolem kterého se pohybují desítky hlodavců. Radnice v oblasti provádí pravidelnou deratizaci. No a fotbalová Karviná je v euforii. My moc gratulujeme, zvítězila ve středečním finále MOL Cupu v Hradci Králové nad Jabloncem 3-1. Haló, 3-1.
4: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
6: Jsi tam nedala tečku, tak já jsem nevěděl.
7: Pardon, doprava, pojďme se podívat na silnice u Ferony, měří opatrně.
6: Jinak dobré ráno, přejeme na cesty v metropoli, děkujeme, že nám posíláte informace o tom, jak to na nich vypadá. Pozor si dávejte v návsí u Frýdku, ne, u Třince spíš blíž, jo.
7: Návsi je poblíž Jablunkova.
6: No a nebo, ježišipária. Nákladní auto se tam srazilo s osobním. Je to tedy na nádražní ulici, tak s tím počítejte, že se můžete zdržet. A podle posledních informací ještě stále není vyřešena dopravní nehoda 3 osobních aut v Boleticích, konkrétně tedy ve Štěpánkovicích u Opavy, kousek od restaurace a penzionu u Fontány. Tak počítejte, že i tam na místní komunikaci se můžete zdržet. Další informace posílejte na náš WhatsApp 77337136.
4: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
8: Mami, mami, mimino stegosaura.
9: Vteřinku, jenom něco pošlu.
8: On chodí, jde k nám.
9: Jo, jo, už to skoro mám.
8: Je, ty seš ale roztomilej.
9: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
10: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
11: Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
12: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
11: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
13: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba.
5: Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
14: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
15: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Co dalšího trápí ostravský lid? O čem se třeba Honzi baví ráno v tramvajích, jo? Když dovolíš, mohl by si tam najít Monika v ulicích Metropole?
1: Prosím. No, dobře, tak...
0: Bon appetit.
1: To já bych samozřejmě mohl.
0: Ale nechci.
1: Ale otázka, jestli tady jako chci.
0: Bon appetit.
1: No.
2: Monika Dudová v ulicích Metropole.
0: Děkuji ti velice. Co jsem dneska vyslechla na cestě tady za Honzíkem do rádia? Jo? Lidé se začínají bát, že přestane fungovat letecká doprava. Respektive, že to dojde do toho bodu, že opravdu přestanou létat letadla. A odkazují se na tu krizi, že bude prostě málo těch pohonných hmot.
1: Málo leteckého paliva.
0: A ono se jako fakt, když se podíváš na stránky, tak se třeba píše o tom, že jsou aerolinky, které varují, že tahle katastrofa může přijít.
1: Mm-hmm.
0: A dokonce Ryanair se vyjádřil v tom slova smyslu, že ten bod zlomu by měl nastat v zimě.
1: Jako tuhle zimu už?
0: No. Jako budou čelit určitě krizi nedostatku leteckého paliva.
1: Ale ne.
0: Tak si říkám, co se stane, když jako tak nebudeme lítat asi. Co?
1: No, dívej, já už letenky mám koupené, naštěstí.
0: A kdy a kam?
1: V srpnu.
0: No tak to je srpen, to bys ještě možná jako odletět srpnu, mohl, co říkáš?
1: V srpnu se letí do na Sicílii, to bude v pohodě, ale jestli teda opravdu se jako stane, že v zimě ty letenky budou dražší, tak jo, jako já to chápu, tak všechno jde nahoru, rozumím tomu. Rozumím tomu. Možná mě napadá, že bychom si mohli přece jenom, já nevím, jestli znáš polský odlot do Dubaju.
0: No, co?
1: Znáš to?
0: Nevím.
1: Já jsem tady jako...
0: Co?
1: Ty bys
0: to nějak pomyškoval, jo? Jedeme teraz s Akonem.
3: Bože, do Dubaju. O, letíme do Dubaju.
1: Letíme do Dubaju!
3: No to dobrá, začne...
1: Takže tak, no.
0: A kdo to byl? To byl...
1: To je jeden... Ne. To je jeden polský DJ, on jako prostě, on vždycky na drop řekne odlo do Dubaju, ale lítá do Dubaje, víš?
0: Fajn, takže no. Ti přijel, aby si dojel.
1: Ale ani ten už lítat nebude, buď v klidu.
0: Ok, tak každopádně krizi očekávejme někdy v zimě, do té doby.
1: Takže zimě, do té doby lítejme, jo? Kam letíš ty do zimy?
0: Nikam už. Já už jsem to všechno proletěla, takže já teď na dlouhou dobu, a to se mi dlouho nestalo, nemám žádné plány, takže
1: fakt?
0: Ne.
1: Fakt? Jako vůbec nic?
0: Ne.
1: Čumím, jo?
0: To já taky čumím.
1: To neznám u tebe.
0: To je co?
1: Ty lítáš víc, než jezdíš autem, tak to je pro mě překvapení právě.
0: Tak to zna není tak těžké, ne?
1: No.

0: svátek dneska slaví, prosím vás, pěkně Monika, to je důležité říct, Moni, všechno nejlepší ti přejeme.
1: Poslal mi můj Ráďa, jo, teď mi přišla zpráva od něho, protože jsme se včera stihli jenom tak jako...
0: Pohádat? Mezi...
1: Ne, ale já jsem stávala ve 4, on čel potom v 5 stával na hasičárnu, tak už nebyl úplně při smysle, když jsem odcházela, takže mi jako nepopřál, jo. Ale to nevadí, pusinku jsme si dát stihli, protože já se vždycky loučím pusinku. A teď mi píše, jo, sice není Dorotky, ale i tak přeji všechno nejlepší k svátečku. K svátečku, napsal zdrobněle k svátečku a poslal 3 takové ty hlavy s těma srdíčkama, když pusinkuješ.
0: Je, to je pěkné.
1: No na hasiče.
0: No na hasiče teda jako se překonal.
1: Na silného mena. Taky čumě.
0: A s tou Dorotkou to myslel jak?
1: Mi říká Dorotko, už já, my jsme spolu 17 let. 17 let jsme svoji, tak?
0: No.
1: A on mi říká prostě Dorotko od chvíle, co
0: jsme... A proč? Jakože evokuješ něm třeba Dorotu Máchalovou?
1: Já se trošku bojím přesně, že tam byla inspirace.
0: Jejda, no tak Moni, my ti taky přejeme všechno nejlepší. Mimochodem napsalo dneska spoustu posluchačů, kteří zdraví právě Moniku Rudovou a přejí všechno nejlepší, tak přejeme. Já jsem ti ráno nachystal takové vlastně povídání o tvém jménu.
1: No, jako co povídání? On mi Honzík opravdu jako správný kolega přinesl ráno bublinky.
0: No a tak ty jsi ale chtěla, ty jsi říkala, dones mi snídaní, donesl jsem Šáňo.
1: Donesl mi bublinky, je šikovný a pak mi ještě zajistil obložený chleba vajíčkem. Mm. Jo, a ještě mi koupil rýžový chlebíček s polevou.
0: Jo, a ten je co?
1: Ten je. Takže já krásně se dneska mám, co?
0: Takže dneska to bude krásný den, pokud máte v okolí i vy nějakou Moniku, tak nezapomeňte ji zavolat, popřát nebo prostě jako poslat zprávu, něco. Ono se
1: potěší
0: to sluší,
1: to.
0: Že jo?
1: Je to přesně tak.
0: Je to tak.
1: A protože já jsem v nepříjemné situaci, že když on si vzpomněl na svátek, tak já nesmím zapomenout na jeho narozeniny.
0: No a
1: tak
0: to je za pár.
1: Tak všichni si pojďme poznačit, který den má Honza Prdnický narozeniny.
0: Ty to nevíš?
1: No ty jsi blíženec asi v červnu, ale den bych typovala 5.
0: 3.
1: Dobře.
0: 3.6.
1: 3.6. Očekávám
0: chlebíčky, alkohol nějaký.
1: Ty víš, že holky, já to splním, když uvidím a ucítím, že to je opravdu tvé přání.
0: Holky.
1: Tak si dobře přeji.
0: Holky. Ať přijdou holky, jo?
1: No,
0: nějaké.
1: Dobře, tak jo.
0: Jo, tak díky.
1: Já to začnu řešit už teď radši.
0: To je vlastně všechno, já víc nepotřebuju, díky moc.
2: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již 5. ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
4: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
5: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
9: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
10: Fresh Radio. Ostrava. 886 a 103.6 FM. Třinec. 106.5 FM.

0: mix kapsy Giuliano.
1: Mambo Italiano, jo.
2: Vzpomínka na včerejší zápas.
1: My nedáme pokoj a nedáme pokoj.
2: Dobré ráno, přejeme. Je 8:30 právě teď a dámy a pánové, je třeba, abychom vám oznámili jednu velmi důležitou věc, která se opět vrací do Ostravy.
1: Ještě se párkrát vyspíte a už můžete být účastníky unikátního volejbalového turnaje, který se hraje opět v Dolních Vítkovicích Ostrava Beach Pro. Je to od středy do neděle, příští týden a prosím vás, je to ta unikátní věc, na kterou se sjíždí nejenom světové týmy, ale tady zatím do Ostravy
2: velké
1: jezdí
2: legendy.
1: Všichni.
2: Velké
1: jo,
2: legendy plážového volejbalu.
1: Mají to tam moc rádi, sportovci moc rádi tam hrají v těchto unikátních prostorech a my navíc pro vás budeme zprostředkovávat živé vysílání.
2: Ano, a je důležité říct, že v té fanzóně, kde budeme a kde jsme byli i loni, předloni, budeme i letos. A pozor, ještě jedna důležitá věc, ta fanzóna je přístupná zdarma. Jo?
1: To víš jako určitě?
2: To je 100%.
1: To víš 100%.
2: No, tak jako
1: i pro letošek.
2: Tak to bylo loni, předloni a bude to tak i letos. Je
1: říkáš,
2: to
1: jo?
2: Ano, říkám to já, dokonce pozor na některé zápasy, ještě pořád dokonce si můžete koupit i vstupenky, takže pokud by vás to zajímalo, tak rozhodně navštivte jejich webové stránky a podívejte se.
1: Středa, čtvrtek, prosím vás, jo? Obávám se, že ty další dny potom se asi zaprášilo, takže
2: už
1: tam
2: ne,
1: asi ne,
2: tam už jako
1: ale
2: ne.
1: Středa, čtvrtek stále ještě určitě lístek seženete.
2: A ještě jedna věc, kterou bych chtěl zmínit, protože si myslím, že si to zaslouží pozornost. Dámy a pánové, vrací se i po svém konci kariéry se vrací mistr Perušič.
1: Ano, ale pozor, on bude hrát jako s někým jiným, než bychom čekali.
2: No, a s kým?
1: No tak si běžte podívat, ne?
2: Jinými slovy, Monča to neví. Dobré ráno, přejeme, pokračujeme dál. Ne, Moni, promiň.
1: Jsme to říkali ve zprávách od
2: cyklu. Já vím. Já to
1: ale
2: taky
1: ne dneska.
2: Já taky nevím. Tak sportu zdar a volejbalu zvlášť.
3: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: G, dobré ráno, 8.37. Čtvrtek se říká častokrát, že je malý pátek, a tak proto přichází na řadu téma toho, co budete dělat o víkendu, protože ten už opravdu klepe na dveře.
1: Plány možná máte, možná ještě nemáte, každopádně akcí je spousta, u kterých si můžete vybrat, ale možná se taky rozhodnete pro nějaké své originální řešení, tak že byste nám dali tip, mě a Honzovi.
0: Moria, tak ty máš jako plány na víkend?
1: Já si dělám machraže a plány mám přitom. Právě. Já sobotu budu moderovat a v neděli asi budu někde okolo Olešné.
0: Počkej, a co okolo Olešné?
1: Já tam asi budu schůzkovat.
0: Jo,
1: no,
0: okolo
1: s kamarádkou se uvidíme, má děti,
0: kávička,
1: tak asi
0: jo.
1: Tak. Můj senátor už je velký, ten bude na Helvštíně zase, takže
0: na Helvštíně
1: budu mít volno a radím je v práci, no tak
0: no,
1: jsem samotná v neděli.
0: Sama doma.
1: Ale doma nebudu.
0: Já mám taky jako skvělý plán, já jedu v sobotu do Vídně, respektive nejedu nakonec asi do Vídně, ale do Brna jenom.
1: No počkej, ale to je úplně,
0: to
1: mění situaci.
0: No to ještě uvidím kam dojedu. Nicméně. V neděli jdu do divadla.
1: Aha.
0: Jdu čerpat inspiraci.
1: Aha.
0: Divadlo Mír?
1: Aha.
0: Klíčovou dírkou.
1: Se to jmenuje, nebo půjdeš? Nemáš lístek.
0: Klíčovou dírkou asi neprojdu.
1: To by byl krásný sen. Já bych tak přála, aby někdo se nad tím minimálně zamyslel, jestli je to reálné.
0: Jo. Teď si říkám, že není reálné ani vyjít okenem pomalu. Jako. Ani do toho se moc nevlezu už.
1: Dívej se, jsi mladý, zdravý,
0: jo.
1: Když budeš chtít být, můžeš být
0: velmi pohledný,
1: mladý
0: podle mě.
1: A štíhlý.
0: Já jsem velmi pohledný, podle mě, to je ono, jako.
1: No,
0: to stačí vlastně.
1: Když ty jsi spokojen, my taky.
0: To je samozřejmě jenom blbý humor, teď ale nás zajímá, co budete vy, frešáci, dělat o víkendu. Jaké máte plány, dejte vědět právě teď.
2: Pošli hlasovku 77 337 136. Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
2: Vyhrávej skvělé ceny!
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Hauspro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: No jo, Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger, Fresh Radio, Bon Appetit a vaše tipy na víkend pro nás.
1: Tak kde budou? Co
0: dobré
1: budete
0: ranko,
1: dělat?
0: Dobré ranko, Brno, Vídeň, severní předměstí. Takže tady máš někoho, kdo to cítí
1: kdo bude na blízku, jasně, rozumím.
0: Tady mám někoho, kdo cítí se mnou, já bych taky vypadla někam za teplem, takže Malta práce.
1: No, to je paráda teda, na Maltě pracovat, to je skvělý.
0: A pak tady máme jeden velmi konkrétní tip od Davida. Jelikož VR do mi nevyšla, tak zajdeme s přítelkyní do fabriku na Neurofuck Night.
1: Jak? To je nějaké oddělení v nemocnici na Fifejdách? Nebo?
0: To je oddělení, kam se necháte zavřít právě v
1: tady u nás v baráku ve fabriku, jasně. Líbí se mi taky Jirka, který píše, že sobota je vyhrazena pouze a jen hokej, tedy státnímu derby Česko-Slovensko. Budeme
0: no,
1: to sledovat také, to je jasné.
0: To je důležitý den, protože hraje taky Baník, že jo? Takže
1: jo, vlastně,
0: my
1: jo.
0: Musíme sledovat a máme to krásně, nám to navazuje. Takže prostě Baník, Výkop už je ve dvě, nevím, jestli se s klukama domluvili.
1: Je to možné.
0: 16:15 potom Česká podívaná
1: Česká republika,
0: no.
1: A večer hezky na pivo, protože podle mě bude rozhodně co zapíjet, viď?
0: A já bych si to přála, jak tak, i tak, i tak.
1: Jak tak, i tak.
0: Jak fotbal, tak ok, tak, ať to dopadne
1: tak.
0: Dobře.
1: Tak jo, tak plány jsou jasné, užijte si dnešní den, my se na vás budeme s Mončou těšit opět zítra, budeme tady v 6:00.
0: Mm-hmm, těšíme se moc, jestli ty taky, tak nám to dokáž. Zítra ráno v 6 napiš.
1: Těšíme se moc a dobrou noc! Ahoj!
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Počasí.
1: Pěkné dopoledne, 9 hodin, 1 minuta k tomu. Počasí v Ostravě aktuálně oblačno. Teploty je dnes v maximech 21 až 24 stupňů Celsia. Polojasno, později odpoledne až na večer jasná obloha. No a v noci teploty klesnou ke 12 stupňům Celsia. Na horách dneska v maximech 22.
2: Fresh zprávy.
3: Asistenti se strážníky zkontrolovali během týdenní bezpečnostní akce v MHD 24 000 cestujících. Vyloučili každého 14. Kontrola ve více než tisícovce spojů přinesla přes 1600 vyloučených pasažérů za nedodržení přepravních podmínek. Akce v Ostravě probíhala dny i noci od 11. do 16. května na všech linkách. Dneska je den otevřených dveří porodnice v Ostravě Vítkovicích. Akce je určená nastávající maminkám, jejich partnerům i dalším zájemcům z řad široké veřejnosti. 30. května odstartuje závod Ostravské běhny. Připojte se a užijte si den plný energie a pozitivní atmosféry. Závod bude začínat ve Fórum Nová Karolina. Pro děti jsou připraveny dvě závodní tratě a taky bohatý program plný zábavy. Opavští basketbalisté prohráli i čtvrté semifinálové utkání s Nymburkem. Tentokrát 86-98. Středočeši míří do finále.
2: Fresh zprávy. Doprava.
1: Tři minutky po deváté, přejeme dobré dopoledne, sledujeme taky komplikace, které se dějí aktuálně v metropoli na cestách. Víme, že v Ostravě Nové Vsi v ulici 28. října, potom právě ze směru na dále centrum Hulváky, se srazily dvě osobní auta před křižovatkou, tak počítejte, že na této frekventované křižovatce se můžete zdržet klidně i kolem 5 až 10 minut. Opatrně na to.
3: Dneska ráno jste hlásili hlídku u Ferony a stejně tak jste upozorňovali na chycenou tramvaj u městského stadionu v Ostravě. Tak opatrně i tam, kdyby cokoliv, však vy víte, šťastnou cestu hlavně. Ahoj.
2: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
5: And the only prescription is more cowbell.
6: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
10: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
9: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
11: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
12: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
13: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
0: Kontaktujte pulari.cz.
4: Letní rande. Stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Skandál! Skandál! S Marikou. Na Fresh Radio.
2: Idou žen na pláži, o komže to bude teraz reč. Narastlo mu pivné brúško. No, toto ale mnohé ženy poteší, za manželku má úplne obyčajnú kočku. Britský sexy symbol Tom Hardy, ktorého ženy po celom svete milujú, najmä vďaka jeho drsnému imidžu, sa ukázal v úplne inom svetle. Počas dovolenky na slnečnom Barbadose ho paparacovia prichytili tak, ako fanúšikovia bežne nevidia, s pivným brúškom. Áno, aj akčný hrdina z filmu Venom je len človek z mesa a kostí a hoci jeho telo stále zdobia desiatky tetovaní, vyrysované pekáče tento raz nechal doma. Namiesto toho si naplno užíval pohodu, more a tiež rodinu. Na pláži ho sprevádzali jeho manželka a syn Louis a práve jeho manželka Charlotte mnohých prekvapila. Žiadna umelá kráska, žiadne prehnané úpravy, prírodzená žena, ktorá sa nesnaží zaujať za každú cenu. Možno práve preto si Hardy získal práve ju a ona jeho. Prezradila, že Hardy je skvelý v domácnosti a funguje ako rovnocenný tým. Ona miluje triedenie odpadu. On zás bez problémov ustele postel. No, ideálna dvojica v týchto neideálnych časoch, čo poviete?
1: Skandál s Marikou.
3: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Dab FM anebo apka. Fresh je všude. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722-808-303. www.kartelpizza.cz.
5: Světová beachvolejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
1: JJ.

0: Doprava. Doprava.
1: Prší a venku se... Ne. Takhle zlé to není. V noci možná minimálně tady na Ostravsku něco napadalo, protože když jsem ráno otevřel oko, tak bylo vidět, že cesty jsou takové jako ještě zvlhlé. Ale situace na cestách tomu úplně neodpovídá, protože v systému visí už jenom spíše upozornění na nehodu, která se stala už po 8 hodině, ale kdyby náhodou, pokud v Ostravě jedete přes velkou křižovatku Vodárny směrem na Porubu, tak kousek za křižovatkou právě ve směru na Porubu možná potkáte následky, kde se řeší nehoda dvou osobních automobilů. Jinak je to ode mě všechno, dobré. Mi tady přišel vzkaz. Zdravíme z Brna, kde se flákal v pondělí. Hele, Brno! Jsem si tady sotva sedl a už je na mě někdo drzí, jo? No tak počkej, hned ti to tady vybarvím.
0: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Takže, tak trošku neplánovaně si uděláme na začátek mých dnešních dvou hodin geografické okénko na téma, jak vzniklo město Brno. Já vám dám tady, kde jsi se zflákal. A to mám přesto všechno Brno rád, protože tam mám část rodiny, i když v podstatě z větší části už to vymřelo, a jako dítě jsem tam strávil měsíce a měsíce života. Dokonce vždycky, když jsem se vrátil zpátky po prázdninách do Ostravy, tak první týden mi zase tady Ostravace nerozuměli, bo jsem mluvil po brněnsku. Brno, jo. Ten název vznikl podle hradu, který tam před mnoha staletími byl, a jmenoval se Brný, což ve staročeštině znamenalo hliněný. Takže Brn, to je hlína, kal nebo špína. Teď už to dává smysl, že jo? Tak, teď jsme zrušili všechny brněnské posluchače, jedeme dál.
1: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
1: Kontaktujte pulari.cz.
4: And the only prescription is more cowbell.
2: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
9: Fresh Radio. Fresh.

0: Na jednu stranu si člověk řekne, že žijeme v době, kdy už se desítky let lítá do vesmíru a podobně, ale na druhou stranu pořád na té naší planetě se dějí věci, takové jakoby různé jevy. Třeba jako Brno. Ne, Brno už nechám být. To už jsme si tady vyříkali z klávesnice do klávesnice, tam už to máme vyjasněno. A zpátky myšlence, prostě jevy, anebo dokonce i katastrofy přinášející ty jevy, o kterých pořád nevíme nic, nebo možná třeba vědci vědí, ale neví, co s nimi. A jedním z takových jevů je zemětřesení. To je snad není den, aby někde nějaké mikro minimálně nebo občas nějaké velké se nestalo. Aktuálně tedy proběhlo zemětřesení v Peru. Naštěstí jako nic zásadního. Otřesy o síle 4,5 Richterovy stupnice zhruba. Nicméně, jelikož v Peru se nepohřbívá až tak do země jako u nás a hlavně se ta těla nepálí jako u nás, tam mají hřbitovy spíše takové, jako bych to přirovnal ke garážím tady u nás. Když máte garáže na auta, pěkně si tam jednu garáž vedle druhého zasunujete ty auta, tak takhle podobně mají dělané hroby v Peru. Samozřejmě v několika řadách na sobě, takže výškově to je dejme tomu třeba na 2,5 garáže. A následkem právě toho zemětřesení se stalo to, že ty rakve z těly vyletěly zpátky na ulici. Vypadá to jako, že jak fakt solidní nějaká scéna z hororového filmu. A já bych dokonce i tady tou myšlenkou se nechal inspirovat dál a navrhoval bych pokračování kultovní záležitosti Noc oživlých mrtvol. Myslím si, že v Peru je na to teď ideální prostředí.
1: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
3: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Jirka a Javorský. Pondělí až

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na Hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Mami, mami, mimino Stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz,

0: Si v Ostravě přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukourouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

Měl jsem možnost v posledních týdnech se přesvědčit o tom, jak to vypadá, když nějaká firma dělá takzvaně pro město. Jak je to všechno totálně špatně, chaos, nezájem. Tak mě teď vůbec mimochodem ta týdenní rekonstrukce, kterou jsem tady před skoro 2 měsíci zmiňoval, tak nakonec trvala skoro 4 týdny a dokonce jsme teď v takové fázi, že zedníci, dělníci, celý ansámbl téhleté hodně podivné firmy a normálně mi líto, že ji nemůžu jmenovat, protože negativní reklama je kolikrát lepší než pozitivní, abych ji tam zapálil barák, kdybych mohl. Tak dopadlo to tak, že během minulého týdne se tak nějak jakože takzvaně vypařili jako pána nad hrncem, poté co i sousedé jim dávali najevo velké díky o jejich kvalitě provedené práce a tom, že zmršili, použili náslova, ta čeština je tak pestrá, zmršili prostě, co se dalo, včetně poničení chodby, poškrábání zdí a podobně. No a zůstaly po nich nějaké věci před chodem, tak jestli rozjíždíte nějakou firmu stavební, tak doporučuji v Mariánkách Oblá ulice. Leží nám před domem několik beden různých věcí a myslím si, že dotyčná firma ze strachu se pro ně asi nevrátí. No. A teď teda, co mě nepřekvapuje, následující záležitost z Olomoucka, kdy zase jiná firma dělala výkopové práce. A jeden řemeslník, nebo spíše tady dělník, byl tak zručný, že překopl napěťový kabel, který napájel ostatní domky od elektřiny, no, takže dokonce mu hrozí až v krajním případě rok vězení. No. To je prostě vizitka toho, jak dneska ty firmy fungují. Bohužel, já můžu říct za sebe, že když něco děláme, tak se vždycky snažím mu to udělat tak, ať je to všecko v pořádku, funkční, vydrží to a tak dál. A díky tomu se pochopitelně nám ta klientela i vrací a dobré jméno šíří dál, haha. Ale co jsem měl teď možnost poznat, tedy jak to vypadá v prostředí zednictví, to je katastrofa, vážení. Pokud rozjíždíte biznis, hledáte, kam byste se pustili a jste zodpovědným člověkem, tak pusťte se do stavebnictví, protože ty firmy, co sleduju, to je prašť jak uhoď. Fresh Radio.

0: Jo, jedna z mých oblíbených tanečních věcí dojela, jdeme na dopravu.
1: Doprava.
0: A normálně, ať se podívám na kterýkoliv konec našeho regionu, nikde aktuálně není vedena žádná bouračka, komplikace, nic. Jenom objížďky, ale to už je takový stereotyp, že?
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. And the only prescription is
7: more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

takové možná no, ekonomické okénko úplně ne, ale trošičku to s tím souvisí. A z okolností jsem pár týdnů zpátky někde na nějakém videu poslouchal rozhovor dvou ekonomů, tuším to byli Američan a Angličan, ale nepamatuju si jména, nebylo to nějak podstatné v tu danou chvíli. Ale právě tam rozebírali, jak v dnešních době, v dnešních letech, ta ekonomika je totálně zvrácená díky různými dotacemi a podobnými věcmi. A teď mi to tady přesně pasuje, protože je tady nová zpráva. Pokud si chcete svých 250 korun výhodně investovat, tak Elon Musk oznamuje, že už se blíží za pár týdnů vstup na burzu jeho firmy zvané SpaceX. V červnu by se měla začít obchodovat na newyorské Nasdaq burze s oceněním 1,75 bilionu dolarů, což je v českých 36,7 bilionu, jako je to zvláštní slovo. Má v plánu prodat investorům akcie za 75 až 80 miliard, jenomže teď přijde ten drobný problém. Za loňský rok vykázala firma ztrátu v přepočtu více než 100 miliard. Prostě prodává opět navoněnou bublinu, která bohužel je prodělečná. Stejně tak jako Tesla, je v podstatě prodělečná a žije jenom proto, že prodává své sliby a své vize, ať teda jsem se teď určitě dotknul všech fandů Tesly, ale prostě ta ekonomická realita tam je celkem jednoznačně viditelná. Jak to ten chlap dělá? Jakože on dokáže legálně prodávat něco, co v podstatě už předem je průser? Já nevím, no. Ale držím mu palce, každá myšlenka je dobrá.

0: Tahle následující informace by mohla na první dojem vypadat jako třeba nějaké varování, ale já bych to pojal jinak. Zpráva určená speciálně pro ty, kteří jsou třeba sami a jsou takový smutní, že jim nikdo nevisí na krku a podobně, tak varování přece jenom Český hydrometeorologický úřad, ústav, no když to je asi jedno, varuje, že tento víkend bude enormní aktivita klíšťat, že se rozhodně... A nebo naopak, pokud jste osamocení, tak rozhodně do přírody vyražte. Ani deku si neberte, ideálně se najdete nějaké listnaté lesy, kde bude největší, jak to říct, zhrocení těch potenciálních partnerů vašich. A nejenom náš region, ale na takzvaném pátém mimořádném stupni aktivity klíšťat bude celé Česko. To je super. Prostě po víkendu nechci od nikoho slyšet, že si stěžuje na to, že je sám, protože proto udělal málo potom.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
2: Kontaktujte polary.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.

0: Opět je tady jedno takové jakoby zvláštní rozhodnutí soudu, které člověk s jakž takž trošku selským rozumem si říká, tyjo, tak to je nějaké divné. Co se stalo? Policisté takhle někde, nevím přesně kde, ale to, asi na Brněnsku, zastavovali auta a v rámci kontrol zastavili i smažku. Na to jiné slovo není. Prostě totálně vystřelený řidič, navíc bez řidičáku, tak ho zastavili. On tam seděl, nespolupracoval, nic nechtěl, prostě byl mimo, jednoduše řečeno. Takže na místě mu uložili kauci 50 000 korun a jelikož to nezaplatil, tak mu auto nechali odtáhnout na odstavné parkoviště. A teď vznikne ten zajímavý problém, protože on se obrátil na asi nějakého právníka, ten se obrátil na soud a soud ten postup policistů zkritizoval a zrušil a řekl, že to udělali špatně. No, tak jako úplně z toho nemám ten dobrý pocit. Je tam takové zdůvodnění, že podezření ohledně možnosti vyhýbání se přestupku bylo takové jakoby neurčité a tudíž nebyly splněny zákonné podmínky pro uložení kauce a tím pádem bylo nezákonné i zajištění toho auta. Takže klidně jezdíte dál vystřelení.
1: Každý krok může pomoci.
2: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
1: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka.

0: Freshmánie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Aktuálně jedeme všichni fandové vlnu hokeje v rámci možností toho, každý jak stíhá pan děda. Já jsem včera stihl konec českého. Teď vlastně nevím, ani to bylo včera. Ale pak jsem v noci koukal na hokej Německo-Amerika. A tam jsem si normálně začal říkat, jak hodně se už zmenšily ty rozdíly mezi těmi týmy, protože tím, že už něco pamatuju, jak si pamatuju přesně třeba před nějakými 15-20 lety, jak vypadaly utkání, kdy na jedné straně byl silný soupeř a na druhé straně totální outsider, to tam prostě lítalo 6-0, 8-0, 10-0 a podobně. A navíc i v té hře to bylo vidět, no ale jako teď jak to vypadá, že jo, ty týmy tak jsou celkem už někde jinde, protože mají všichni světové kauče, že jo, díky internetu mohou sledovat všechny možná utkání, sledovat jak to vypadá. No je to velký rozdíl, čím samozřejmě neobhajují naše, jo, ti hrajou napřed, to prostě je třeba říct na rovinu. A zatím jim to vychází, zatím teda něco se tam uhrálo, ale to bych radně nechal být, to je spíš téma pro mé sportovní fandy, tady kolegy, kteří to takzvaně žerou víc. Já mám jinou zprávu, která se vztahuje k mistrovství světa, ale jinému. Vlastně letos má být za 2 týdny ve Spojených státech mistrovství světa ve fotbale. Což taky, jako kdekoliv na světě, prakticky je to obrovská událost. Jenomže v Americe, kde vlastně ani nemají ten svůj fotbal, oni tam mají ten soccer, což se hraje trošičku jinak. Takže klasický fotbal pro ně, to je španělská vesnice. Ten na oblíbenosti se obávám, že je hodně nízko. No a tak už asociace amerických hotelů si stěžuje, tak nějak řekla, že vlastně rozhodně se nenaplňují očekávání toho, že budou narvané hotely. Hotely zejou prázdnotou, protože fotbal v Americe nikoho nezajímá. Já myslím, že by bylo vhodné se vždycky zamyslet u těmi pořadateli, kde, ve které zemi to dělá, ať to má i finanční efekt pro tu zemi, protože to stojí velké prachy. A může to taky pochopitelně velké prachy přinést. Ale pokud to budou dělat v zemích, které k dané aktivitě sportovní nemají žádný vztah, no tak to tak asi podle toho dopadne nejspíš, jak to tak vypadá. Mají na to ještě 14 dnů. Za 14 dnů začíná fotbalové mistrovství světa, ale obávám se, že ten úspěch ekonomický pro Ameriku se moc nedostaví. A co si budem povídat, asi ani v té hře Američani moc šanci nemají.
1: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila.

Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpadky.

0: Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Fresh Radio.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, Bebot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc

0: Doprava.
1: Dobrá zpráva je, že v regionu máme jednu jedinou nehodu, což teda samozřejmě lepší by byla bez, ale dneska prostě není na skladě. Na Opavsku ve Štěpánkovicích, když vyjíždíte ze Štěpánkovic po ulici, která se jmenuje Svobody, tak hned z začátku ulice osobní auto havarovalo, jinak nikde nic jiného není, tak držím palce, ať se jezdí dobře.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Mousty a Horny, velký hit roku 98 na Freshi. Máme siestu, Jirka Javorský už tady mluvil o tom hokeji a já mám pocit, že to zbližuje a že letos ti naši zkoušejí naše nervy a vlastně zvyšují trošku takový ten zájem o to sledovat pečlivě fakt jako celé utkání, včetně Itálie, protože tak pozorně, jak jsme to sledovali včera s takovými nervy, to už tady dlouho nebylo a dokonce já jsem šel něco vyřizovat zrovna, když byla nějak ta třetí třetina a těsně předtím na ulici jsem na to koukal na mobilu a zvýšili jsme na 2-1 a hned šel kolem pán, nějak to slyšel a říkám, tyjo, 2-1. A on, a fakt jo, my fakt už vedeme 2-1. Strašně se divil, že na tou Itálii najednou teda vedeme. A hrozně ho to uklidnilo a ještě třikrát se ptal, jestli si nedělám srandu. Což mi přijde jako takový zajímavý posun v rámci toho, jak prožíváme zápasy s těmi hodně slabými soupeři, že se ujišťujeme, že 2-1 fakt vedeme nad Itálií. No tak držíme palce do dalších bojů. Zatím jsme v tabulce první, tak snad to vydrží.
1: Posloucháš Fresh Radio.

0: Melanie C a Drum Machine, ladíte Siestu.
1: Dáme se vás, posluchačů, co už děti máte, kde vlastně vaše děti vznikly, kde jste je tady splodili?
2: Jiřinka píše, že doma v postýlce. Jiřinko, super. Jana Zanzibar.
1: Tady někdo žije na vysoké noze. Mně se nejvíc líbí Michal, který napsal v autě.
2: A mně se líbí Dominik, krmelec.
1: Je to vlastně jako pěkné. Máš to před očima celý život, podle mě. Kde bych chtěl splodit potomka já, jo, protože ona vlastně to byla ta jako původní otázka jako mířená na mě, kde bych tedy jako chtěl. A já jsem si normálně říkal, že by to mohlo být třeba cool někde jako na méně tradičních místech, třeba v knihovně. Jo, nebo v Kauflandu.
2: Počkej. A v Kauflandu kde tam?
1: Mezi drogerii třeba.
2: Jsi zrovna vybral takovou uličku. No, tak... Chceš vybírat uličku, kde chodí málo lidí, jako ty knihovny, jo. No. Třeba Joey z Přátel tam taky vodí holky.
1: Ano,
2: a vždycky
1: ano.
2: Je to zaprášené místo úplně na konci knihovny, kde nikdo nic nečte. Která ulička prostě v obchodních centrech nebývá tak navštěvovaná, aby si mohl dovolit.
1: Upokladen.
2: No ono by, dívej se zase, jako, to by stačí 2 minuty času, ne?
1: Minuta půl. Best of Fresh.
3: Každý krok může pomoci.
4: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již 5. ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
5: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
4: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
3: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
5: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte polary.cz.
10: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
11: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
12: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
13: Máte rádi divadlo a humor?
14: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
13: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
14: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
13: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
14: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.

Jste na Freši, ladíte Siestu. Přichází čas, kdy se budeme hodně potkávat na živých akcích. Některé z nich budou i sportovní a dokonce velmi významné, protože v neděli 27. startuje Ostrava Beach Pro, což je unikátní volejbalový turnaj, kde se utkají ty nejlepší světové týmy. Pokud jedete po Místecké a koukáte směrem k Dolní oblasti, tak už vidíte ty postavené tribuny, připravená hřiště a další věci. Už se to všechno ladí. My tam budeme přímo z turnaje vysílat živě s naším mobilním vysílacím studiem. Budeme přinášet rozhovory se zajímavými hosty, sportovními hvězdami a zkusíme trošku zprostředkovat taky tu skvělou atmosféru, která tam určitě bude. Takže Ostrava Beach Pro od neděle 27. až do 31. května v Dolní oblasti. Fresh Radio.

0: Ve Siestě na Freši teď taky Becky Hill, Remember. No a ve Španělsku mají jednu zajímavou restauraci, která se jako mnoho dalších rozhodla udělat speciální akci, že si za určitý poplatek můžete sníst, co se do vás vejde, takové to all you can eat. Je to na jihu Španělska, akce byla celkem hodně oblíbená, protože ta vstupenka stála asi 590 korun a za to jste mohli opravdu sníst, co se do vás vejde. Začali s tím být ale trošku problémy, protože někteří hosté, a známe to, všichni jsme takoví, si řekli, že když je to teda za jednorázovou cenu, tak opravdu do sebe nacpou, co půjde. A u některých už to přešlo do stavu, že už to moc nešlo, tak sem tam taky blinkali, takže tahle restaurace kromě téhle akce All You Can Eat musela zavést taky speciální poplatek za zvracení. Když toho prostě sníte moc a neudělá se vám úplně dobře, tak si připlatíte. No tak jak už jinak to regulovat, že jo?
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Požádat o ruku stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
9: Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
7: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
9: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
3: Siesta.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Pane Christo, nemusím nic. U nás na Freshi v rámci čtvrtečního podvečera opět dvouhodinovka s Alešem. Jeho skvělý Fresh Mix od 17. do 19. místo, kde uslyšíte jak nové aktuální věci, tak dobré remixy, tak samozřejmě vytažené a někdy i lehce pozapomenuté taneční pecky, tak si i tu dnešní dvouhodinovku určitě dejte. No a kdo je na hauzíky, tak jenom připomínám každou sobotu Jirka Javorský, jeho Fresh Dance Party od 19. do 22. což je pro ty, kteří třeba nechodí už pařit každý týden někam do klubu, další možnost, jak zůstat v tom správném rytmu i v sobotním večeru.
1: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Doprava. Doprava.
1: 13:01, jste na Freši. Dopravní komplikace, která by vás mohla zdržet, je teď na Bohumínské. Je to ta velká křižovatka u Molky, kde se stala před chvílí dopravní nehoda. Je to tam trošku složitější, protože se bude muset jedno vozidlo odtáhnout. A než se komunikace uvolní, tak počítejte, že nějakou půl hodinu až hodinu se na tomhle frekventovaném místě asi zdržíte. Takže určitě opatrně. Kdyby náhodou bylo něco dalšího, tak nám napište 773 7 136, ale to už dobře znáte. Hezké odpoledne.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
3: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Siesta.

0: Andres a taky Sombr, jsme rádi, že nás posloucháte. Stáhněte si naši aplikaci, s tou můžete bezvadně komunikovat i s námi v rámci toho, co se děje v éteru, jestli máte nějaký komentář, cokoliv, nápady, poznámky, prostě jakýkoliv pocit nebo nutkání, že nám chcete napsat, můžete vyřešit i přes chat na naší apce, taky se s tím dá potom bezvadně poslouchat Fresh úplně kdekoliv i mimo pokrytí těch tradičních vysílačů. Dáme další muziku v rámci dnešního odpoledne, Don Diablo, Baker Mad, na to se těším, a Coldplay, to už je jasná klasika, Feels Like I'm Falling In Love, jsme Fresh.
1: Siesta.

0: Diablo 5 minutes, řeč bude teď o hokeji, tak o čem jiném se bavit v rámci probíhajícího mistrovství světa. Naši mají teď dva volné dny, dnešek a zítřek a v sobotu další. Asi nervák, těžko říct, zápas, který bude ale určitě velmi atraktivní, je to federální derby Česko-Slovensko, hraje se odpoledne po 16. Už jsou nějaké ankety, které teď testují důvěru našeho hokejového týmu v rámci naší fanouškovské komunity a byla tady anketa, jak dopadne tohle derby Česko-Slovensko. Tak zatím je sebevědomí fanoušků neotřeseno, protože většina myslí, že vyhrajeme v základní hrací době, to je asi 65% z vás. Češi vyhrají po prodloužení nebo po nájezdech, to si myslí jenom 8% fanoušků. Slováci vyhrají v základní době, to je názor asi 24%. No a že Slováci vyhrají po prodloužení nebo po nájezdech, si zatím myslí 4% fanoušků. No, tak kéž by to tak dopadlo.
1: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty

0: Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Siesta. Siesta. Baby!

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Všechny Moniky, které dneska mají svůj svátek, speciálně Moniku Dudovou, která je v našem ranním programu i s Honzou, kromě jiných věcí, tam řešili taky otázku toho, kam rozhodně nejet na dovolenou. Tak pokud ještě vybíráte, možná je to inspirace. Best of Fresh.
1: Ach jo, kde tu dovolenou prožijeme letos? To je otázka, protože Chorvatsko, bacha. Podle toho, co se píše, u apartmánu jsou a budou hadi. Jo? I u apartmánu.
2: Možná, možná i v apartmánu. Jako pozor, jo.
1: V Řecku mají zase meduzy. A teď, jestli jste si mysleli na tuny, za třeba na džerbu, tak já nevím, jo.
2: Tak nic.
1: Horor na dovolené prožil turista, shodou okolností český turista, který si takhle šel na procházku po pláži. A po 2,5 kilometrech zjistil, že v moři něco plave.
2: Řekl si, co to asi bude? Medúza? Chobotnice?
1: Ne.
2: A co tomu nebylo?
1: Když zaměřil své oko,
2: které?
1: Spatřil, to je jedno, jo. Tak spatřil okousané lidské tělo.
2: Ostatky.
1: Ostatky, přesně.
2: Lidské ostatky.
1: Myslel si původně, že to je mořský živočich. Ne.
2: Fuj.
1: Nakonec se ukázalo, že je to noha a část trupu.
2: Ježiš. No, co z toho plyne?
1: No, co z toho plyne?
2: Říkáme se, kam tedy na dovolenou. V Řecku ne, v Chorvatsku ne,
1: v Tunisku ne.
2: Jako v Tunisku ne. Zůstaňme v Česku, zůstaňme doma, tady je to fajn, tady hadě nejsou. Tady jsou klíšťata,
1: ale
2: jenom.
1: No přesně, ale tak užovku přežijete a zmii poznáte, ne?
2: Já zmii poznám na první dobrou. Monika Dudová a Honza.

0: Avicii, toho není nikdy dost, teď na Freshi taky pecka Addicted to You. Chystáme se na červen, který bude plný zajímavých akcí, hodně se to bude točit taky kolem aut, protože jedna z nich je tak, na které byste určitě neměli chybět ani vy. Vidle a káry, tradiční motokáry Krmelín 6.6. Oblíbená akce v plné formě, tuningové skvosty veteráni Ameriky, audio battle Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a taky soutěže pro děti a diváky. Dobré je, že i naše flotila bude u toho a vás budeme zvát a myslím si, že přidáme i nějakou soutěž v rámci toho týdne, který bude předtím hodně frekventovaným víkendem 6.6. Tak si pište do kalendářů Vidle a káry a Fresh v Krmelíně.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz
9: Siesta.

0: Doprava. Doprava.
1: Na cestách si dávejte pozor ještě v ulici Martinovské, protože tam se zhruba před hodinou srazila dvě osobní auta, ale zatím se to ještě nějak dořešuje. A další událost je z dálnice D1 ve směru na Ostravu. Je to na úrovni Svinova nad Polaneckou, kde se taky srazilo nákladní a osobní auto. Na místě je i policie a tady ta nehoda je poměrně čerstvá, zhruba 20 minut zpátky, takže tady ještě asi postojíte a hlavně zpomalte. No a pak nás čeká rychlá rota, dneska hodně speciální složení, neřekneme kdo a s kým, ale těšte se.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
8: Máte rádi divadlo a humor?
9: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
8: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
9: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
8: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
9: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
10: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: 13 hodin na 10 minut, čtvrtek 21. května. Mám tady speciálního hosta, abych řekl. Tahle ta holka odešla a kdysi, jako, jak se to jmenovalo? Já už ani nevím, čověče, refreshnuté odpoledne a teď je z toho rychlá rota. A ona vylezla z lesa a je tady. Barsi, ahoj!
1: Nejkulaťoulinkatější.
0: Dobře.
1: Jo, dobrý, já jenom zkouším.
0: Trénink.
1: Ano, jestli se nezakoktám po té době. Krásné odpoledne.
0: Jo.
1: Čau,
0: ahoj. Já bych jenom chtěl podotknout, Mikaela si vzala takové velmi nucené volno na dva dny, takže já mám dneska někoho, zítra někoho a to je dobře, aspoň, hezky, protože jsem tady nechtěl jsem tady být sám a nechtěl jsem, aby tady odpoledne byla takzvaná párek party, víš, tak chtěl jsem prostě za každou cenu nějakou dívčinu a když jsem ti psal včera večer, bylo asi hodně pozdě. A myslím si, že ty si bravurně se zbavila své dcery a přijela si prostě z toho lesa tady za náma.
1: Prostě na rovinu, já to řeknu tak, jak to je.
0: No jasně.
1: Já jsem nikdy nebyla člověk, který by si bral nějakým způsobem servítky nebo byl neupřímný.
0: Ano.
1: Já jsem vždycky tak, jako jak se říká, na plnou hu, vždycky všechno
0: řekla. Ano, na plná ústa.
1: Takže říkáš to správně, strašně ráda jsem se zbavila své dcery a jsem tady.
0: Tak vítej, jdeme na to, začíná. Rychlá rota na Fresh Radio. Fresh.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Díky moc za všechny pozdravy, které nám posíláte tady přes WhatsApp na 773 37 136, že tady slyšíte Rádi Marsy, jakože nám návštěvu. Máme tady taky dotaz, jak probíhalo mateřství a jak probíhal porod. A chceš se k tomu vyjádřit, nebo nemáš odvahu, nebo máš odvahu?
1: Prosím tě, kolik máme času?
0: Já si myslím, že když uděláme vstup na 2 minuty.
1: Ne, jako dohromady, kolik máme času.
0: Do pěti, musíme být u maminky v dou pěti.
1: To je málo. Já kdybych tady měla popsat jako vážně celé to mateřství a všechny ty věci kolem, tak myslím, že tady budeme do 5 do rána.
0: Aha.
1: Jo. Jinak chci se vrátit k tomu, děkuji moc za ty pozdravy a za to, že tady píšete, že mě rádi slyšíte. Já jsem dojata.
0: To je hezké.
1: A víš co, já ještě stále kojím.
0: Aha.
1: A to mateřství, ale ty hormony.
0: Já prozradím jednu věc. Tak, Marci tady vylezla ty schody do fabriku, do toho prvního patra a jak se rozsvítilo první světlo, tak se rozbrečela. Jako, že jí konečně svítí světlo na cestu do rádia.
1: Z černého tunelu.
2: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
2: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
2: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
9: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
2: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
10: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
11: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Pravda nebo lež?
1: Tak dneska máme tu soutěž, včera jsme vysílali živě, tak nebyla, ale dneska máme. No a tím, že tady máme speciálního hosta, tak i ta otázka se bude týkat vlastně Marsy. No ale jinak musíme říct, že hrajeme o 2000 korun do...
2: Men's Visions Barber.
1: Ano, přesně tak. A hledáme
2: stříhačka.
1: Teda stříhačka a česačka a tak dále.
2: Jsem byla poučená.
1: Jasně. Hledáme teda třetího, protože včera jsme tuhletu soutěž nedělali, protože jsme vysílali živě, tak tam to moc úplně nešlo.
2: Já vás sleduju, i když tady nejsem.
1: To je hezké.
2: A poslouchám.
1: No a otázka bude naprosto jednoduchá. Je pravda anebo lež, že se Marsy rozbrečela, když vylezla tady na první patro a mířila směrem k rádiu? What's up?
2: 7-7-7? To je moje číslo, ne. Pardon. 777?
1: Ne, 777-337-136, jo? 777-337-136.
2: Je to rok a půl, co jsem to neříkal, můžu ještě? 777-337-136.
1: Děkujeme.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Fresh Radio.
4: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day, every day.

0: The Chainsmokers, Echo se to celý jmenuje a jdeme rozseknout pravdu nebo lež.
1: Pravda nebo lež?
0: Musím dodat, že hrajeme o 2000 korun do Men's Visions Barber a vy všichni jste odpověděli správně. I ti, co poslali a hlasovky.
2: To je zase krásné, protože jde vidět, že bedlivě poslouchají, o čem se bavíme.
0: Ne, to je důležité, to je důležité. A úplně první byl posluchač Jirka, a teď tady nevidím to koncové číslo, já ho zkusím najít, já to řeknu 069. Takže Jirko, gratulujeme, postupuješ teda do zítřejšího finále a poslal jsi nám tuhletu hlasovku.
3: Ahoj, zdravíme Marci a myslím, že to je pravda.
2: Tak,
3: čau Jirka.
2: Jirko, děkuji za pozdrav a je to pravda, ale zase nebudeme úplně přehánět. Byla to nějaká slzička, dvě, tři.
0: Je to taková ta nostalgie, no.
2: Čtyři.
0: Těšila ses? Tak těšila ses, nebo ses
2: netěšila?
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chill Zona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Posloucháš Fresh Radio.

0: Dneska speciální vysílání Matka z lesa, Marsi je tady.
1: Ale že z pořádného lesa.
0: Ale jinak,
1: a teď to myslím jako les mateřskou.
0: Je mi to jasné. A jinak rychlá rota na Fresh Radio. Jsme tady stále. Chceš něco říct?
1: Já bych chtěla říct, že až budu chtít někdy svěřit nějaké velké tajemství někomu, tak svěřím Markovi.
0: Proč?
1: Protože jsem přišla na to, že Marek to tajemství, že mám dneska přijít, tutlal a to skoro jako nikdo nevěděl.
0: Ne, no.
1: Teď před chviličkou mi volal Honza Pernický.
0: Otačí tramvaj a jede tady,
1: ne? Z ranního vysílání, ano. Že jede v tramvaji a že normálně je úplně jako konsternován z toho, že mě slyší na rádiu. Já jsem prvně si s ním udělala se, že říkám, jak jako na rádiu, tam nejsem. No, tak přiznala jsem to. A nadiktoval si, že ho máme pozdravit.
0: No, to jo, ale my rájemu nepustíme. Jako.
1: Ne, tomu nepustíme. A prosím tě, Hanes, hlavně bacha, jo, prosím tě, nikoho nepřeď, pomaličku. A věřit tam nějak ty výluky pořeš. To je šílené. Já jsem sem přijela z lesa a musela jsem, víš, jako tou tramvají se dostat z bodu A do bodu B. To nejde, to reálně nejde.
0: Takže jsi hledala na internetu, jak se vůbec dostaneš do centra Ostravy?
1: Na 2,5 hodiny jsem jela.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Doprava. Doprava.
3: 15. hodina je tady, hezké odpoledne, mrkneme společně na cesty. Tak, konec Rudné ulice v Opavě, klasika, ten poslední kruháč, který tam je, tak je tam dopravní nehoda dvou osobních automobilů, naštěstí je to bez ranění. A ještě jedna aktuální dopravní nehoda je v Plzeňské ulici, jak bych to asi zhruba na úrovni Chlapníkové ulice, tak tam je dopravní nehoda, osobák s nákladňákem, naštěstí taky bez zranění. Jezděte opatrně.
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Kim Petras a taky Nicki Minaj, Alone, další skvělá muzika. Máme 8 minut po 15. hodině. Rychlá rota je tady dneska výjimečně. Marek a Marcy, já jsem poslal Marcy, jakože by si mohla dát kafe, tak jsem si ho snažil uvařit a ona za každou cenu mlíčko, mlíčko a teď našla jedno mlíko v lednici a vypadá to, že to mlíko asi úplně nebude dobré. Musím se tě zeptat, ty jsi utíkala na toaletu? A bylo to kyselé, nebo?
1: To se nedá popsat. Aha. To nebylo ani kyselé, to bylo...
0: Hnusné.
1: Fuj. A trošku jsem pozřela.
0: To nevadí.
1: Jako, jsem to nestihla celé jako...
0: Tak musíš potom opatrně v tramvaji, aby si neprdla.
1: Já jako matka mám totálně vytříbené chutě, jo. Protože nesolím. Kápeš?
0: Aha.
1: A už vařím, už jsou příkrmy, že jo, takže nesolím. Jasně. A přišla jsem na to, že jsem přestala solit i sobě. Ne úplně záměrně, ale zapomeneš. Jo, jako vaříš.
0: A nevadí ti to?
1: No, vadilo mi to na začátku a ty už je mi to jedno všechno.
0: Nekecej.
1: Jo, jo, jo.
0: Já bych asi plané jídlo nedal.
1: Čověče, věř mi, že dal. Jako, já jsem si to říkala stejně jako ty, že to nedám. Ale ono ti to párkrát zapomeneš.
0: No.
1: Teď než aby jsi uvařila znovu, tak řekneš, dobré, já to sním.
0: No dobře, ale já si nedobře...
1: A teď už jsem si tak na to zvykla, že už je mi to jedno.
0: A dobře, ale když uděláš 5 litrů polívky a neosolíš to, tak to přece nejde. Že bys udělala vývar.
1: Jo, jo, jo.
0: Plány?
1: Jasně.
0: Nejdu k tobě na oběd, nikdy.
1: Nechoď, nechoď. Fresh Radio.

0: Tak jsme tady probírali, že Marsi díky svému dítěti přestala úplně solit, že vaří hrozně.
1: Hrozně.
0: No ale já bych to vrátil úplně na začátek. Změnilo tě nějak mateřství? Něco ti vzalo, něco ti dalo? Nebo stalo se něco hrozného nebo dobrého v tomhletom, když už se tak blbě ptám? Jako neotec, jak úplně slyším řvát děcko, utíkám normálně někde za roh a tak. Ať ho neslyším, nevidím.
1: Prosím tě, já přemýšlím, jak to popsat? Protože přece jenom víme, že porodnost klesá, že by bylo dobré podporovat mladé lidi v tom, aby měli děti.
0: A já se trošku mladí bojím, nesexujou, ani nepijou, divné. No.
1: No, a já se trošku bojím, že kdybych jako úplně na syrovo to tady jako nasázela, co se týče mateřství, tak už se nenarodí nikdy žádné.
0: Hele, já si myslím, že nás úplně ti mladí neposlouchají, tak to klidně nasázej.
1: Ne, tak zase, ať to nezní, ne, mateřství je jako krásné. Marku, já jsem byla stejná jako ty. Že než jsem otěhotněla a než se narodila moje milovaná, můžu to říct, Vaneska se jmenuje, tak měla jsem to podobně. Někde jsem trávila čas, někde jsem byla, bylo tam dítě, hrozně řvalo a jako moje pocity byly typu ježišmarja, řvoucí dítě, bože, úplně stejně nebo podobně jako ty. To mateřství ti překope úplně všechno. Já se vsadím, že i ty, kdybys měl dítě a nemusel bys jako být žena, víš, jako porodila, že by tě to totálně změnilo, jo, jak by se narodilo. Ale to člověk nezjistí, dokud jako tím neprojde. Takže já jsem byla i na té straně barikády tvojí a teď jsem na té druhé straně, kdy ještě před nějakou dobou, když jsem někde slyšela teda řvát to dítě, jak jsem říkala, ježiš, a převracela jsem oči v sloup. A teď když slyším jenom někde cizí dítě, jak pláče, tak mě to rve srdce. A je to cizí dítě. A mě to rve srdce. Říkám si, jej, bobeček malinký, co se mu asi stalo.
0: To musí být nějaká chemická reakce, nebo ti vybuchla v mozku atomová bomba, nebo jak se to stane?
1: Mateřství je obrovská atomová bomba. To je taková chemická reakce, že to nepopíšeš, to nejde, jako jo. A musím říct, změnilo mě to jako od základu, úplně ve všem, ale úplně. Nejenom to, že jako vařím hrozně, že bych ani svému nepříteli neuvařila to, co teďka vařím, protože to je hnus.
0: Ježišmarja.
1: No jasně, a to jsem vařila perfektně teda. Musím se pochválit.
0: Já teda nechci rýpat do tebe, ano. Ale nezhubla jsi? Mně připadá, že už nejsi ani sportovně, nemáš sportovní postavu, ale máš jenom vychrtlou postavu.
1: No já nemám sportovní postavu, protože můj pohyb je odpadkový koš, plína, sporák a tak nějak jako pořád okola. Takže já nevím, co jsou hory. Já, která trávila čas 3x týdně na horách, 4x. Kde jsou hory? Kterým směrem?
0: Ale já tě znám, ty už máš určitě koupený nějaký vák, aby jsi dala, prosím tě, do baku.
1: Chodila po horách.
0: A budeš chodit i s ní?
1: No, těším se na to, ano, plánuju to, ale zatím to nejde. A musím říct, mě to změnilo třeba v tom, příklad. Jo. Já jsem byla milovník motorek a aut, takových těch tuning aut, ty to víš.
0: Jasně.
1: Čím větší krava, tím lepší a takhle. Co si myslíš, že teďka? Vůbec. Jakmile já někde slyším, s prominutím samozřejmě jako motorkáři a všechno toto, jako je to super, ale jak se stanete matkou, jakmile někde slyšíš, jenom byť v dálce, řvoucí motorku, nebo nějaké jako auto, co má laděný výfuk, nebo něco takového,
0: ano.
1: Tak normálně v tebe by se krve nedořezalo, protože ty jedeš s tím dítětem v tom kočáru a modlíš se, ať se nezbudí. Ať máš aspoň hodinu klidu, že spí.
0: Takhle.
1: A to nejde, jako to v té chvíli, a to máš někdy strategické plány, než vyjdeš na tu procházku, na to spaní s tím dítětem a přemýšlíš, kudma půjdeš.
0: Aha.
1: Aby tam nebyla popelnice se sklem, protože zrovna, když tam jedeš s tím spícím dítětem, tak přijde někdo a hodí tam ty skla a vtipat je to dítě vzhůru. Ať tam nejsou psy, ideálně, ať tam teda nejsou auta a motorky, ať tam není, co ještě... No jako spousty toho, fakt.
0: No a ty nemáš koupené ty sluchátka, co měl Otík v té české komedii?
1: Jako pro to dítě?
0: No jasně.
1: Ona by to nevydržela s těma sluchátkama.
0: A tak kdyby usla, tak...
1: Ona by to vzala, hned by to jako šupla z toho kočárku na zem.
0: A kdyby spala, že by si to nasadila?
1: To jí zbudí.
0: Zbudí.
1: Nesmíš nic. Nesmíš ani dýchat.
0: Marsi na Fresh Radio.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara. Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte polary.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání. Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
7: Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota na Fresh Radio. Smart

0: Jak to slyším, já bych se zašla někde na nějakou party.
1: Dvě a půl hodiny bez děcka nebo kolik a ty už by si šla pařit, no to je neuvěřitelné. Já bych Matko, to ještě nemůžeš.
0: Já bych to nejradši protáhla, víš, jakože bych už teďka nešla domů a až do rána.
1: Mm-hmm. Pojďme se k tomu mateřství, ty jsi říkala atomový výbuch v hlavě. Co se ještě změnilo, co je jinak?
0: Všechno.
1: Krom toho vaření, jak vypadá tvůj volný čas?
0: Dobrý vtip. Jako 10 z 10 ti dávám. Volný čas je co? Já ti řeknu, jak vypadá volný čas. Taková klasická, úplně běžná věc pro každého smrtelníka, skoro každého, kromě matek, bych řekla, je, že si zajdeš na toaletu.
1: Ano.
0: A jdeš si na toaletu, velkou potřebu vykonat.
1: Ano.
0: A máš svatý klid. Ano. Že jo? Máš na to čas, sedíš si tam třeba na telefoně, jo, nikdo čte, v dnešní době moc ne. Víš, jak to vypadá u mě? Já dosednu na tu toaletu a ještě než vůbec stihnu něco, tak už slyším ty kroky. Už je tam. A je tam se mnou. Je to krásné. Rok a půl jsem na tuhle tu aktivitu, potřebu, neměla jako prostor i vykonat v klidu.
1: Jasně.
0: To nejde.
1: Dobře.
0: Takže takhle vypadá asi nějak, prosím, pěkně můj volný čas.
1: Tak to je toaleta. A co sprcha?
0: Prosím tě, sprcha, to je taky jako taková vzácná věc poměrně u mě.
1: Mm-hmm.
0: A když si chci třeba umýt hlavu, tak jednou za týden je pro mě jako super.
1: Ne,
0: Jo, úplně neandertálec. A to ještě tím stylem, že ji strčím do židličky třeba a dá mi něco, ona si něco papá. A tu židličku mám nasměrovanou jako na vanu.
1: Aby na tebe viděla.
0: A tam jsem já.
1: Mm-hmm.
0: A tam se já myju. Tak je to krásné, jako pořád, jako neustále si, víš, jako s někým, už nikdy nebudeš sám. Nikdy.
1: Mm-hmm.
0: Nikdy. Je to nádherné. Za chvilku si dáme ten telefon.
1: Dobře.
2: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
4: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Další výborná novinka, která mi hrozně baví, Save Me Tonight, Jennifer Lopez a David Guetta. Strašně by mě zajímalo, jestli seděli naproti sobě ve studiu, když to točili, anebo každý je na jiném kontinentu, ale tak, jak se to dneska úplně běžně dělá. Marci, já jsem ti měl připomenout telefon.
1: Se tady něco mimo éter řešili, já říkám, počkej Marku, necháme si to, protože ano, je to také jako vtipné. Mateřství. Nejenom, že jak jsme se bavili, že to člověka změní, ale ono ti to poměrně znatelně, ať chceš nebo ne, jako vymije mozek. Jako, že o pár nějakých těch čísel to IQ jde dolů. Ať se ti to líbí nebo ne.
0: Ano.
1: Je to hodně z toho důvodu, že...
0: Vznikne stereotyp, že jo?
1: Stane se z tebe určitý asociál, jo, že prostě nejsi už v té společnosti tak, jak by si chtěl. A do toho točíš třeba dokola jenom 30 slov. Jo, to je kaku, hačí, hají a papa a hamí a takhle.
0: A prosím tě, chlapovi říkáš co?
1: Moc spolu nemluvíme. To je taky součást mateřství.
0: Aha, dobře. Jestli tě poslouchá, tak tě bude milovat po dnešku ještě víc, no.
1: Ale to jsou fakta, jo, že tam točíš ty slova a prostě hold to IQ trošičku jako jde dolů, jo, ať se ti to líbí nebo ne. A moje malá, úžasná, skvělá holčička, tak už je v té fázi, kdy už jako jde do toho stoje, už začíná z toho ležáka být ten jako vzpřímený tvor,
0: ano.
1: Což je super, já jsem nadšená, že už ji nemusím pořád přenášet z bodu A do bodu B a že už si tam jako doleze nějak. A ona už velice začíná vnímat ten svět, začíná hlavně kopírovat toho tu svoji mámu třeba, nebo toho boha svého, takzvaně, s kterým žije. Takže já si musím dávat majzla na to, nejenom jako co říkám už, ale i jak funguji, jak jednám. Že nejednou mě překvapila tím, že udělala něco, co jsem udělala já pouze jednou, týden zpátky, a ona to skopírovala a já se na ní dívám a říkám, si děláš srandu, ne? Že jsi se to naučila.
0: Počkej. Ona určitě už zná heslo k tvému telefonu.
1: No počkej, a pozor, telefon má naučené, je nene.
0: Aha.
1: Nene. Pokaždé, když se sápe po telefonu, tak už od nějaké doby říkám nene. Takže teď říkáme telefonu nene. Mm-hmm. No, to není telefon, ale nene. A ona vždycky, když jako vidí někde telefon, tak říká nene, nene. A vzhledem k tomu, že to mateřství ti vymývá ten mozek, tak mně se velice často stává to, že ten telefon neumím najít v té domácnosti. A tam jak po výbuchu, že jo? Dobře si to představit. A teď jako potřebuješ nutně třeba něco vyřešit a neumím ho najít. Nevím, kam jsem ho zabohadala. A teď jsme se dostali do té životní fáze, konečně.
0: Neříkej mi, že jsi zeptala, kde je nene.
1: Ano, ano. Vanesko, a kde má maminka nene? Minutu a už mi ho nese.
0: Nekecej.
1: Mateřství je krásná věc.
2: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozhodnutí.

0: Prague Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz. And the only prescription
0: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: 16 hodin a 1 minuta, aktuální doprava, Mitrovická ulice tady u nás v Ostravě, tam dopravní nehoda dvou osobních automobilů, naštěstí bez zranění, no, tak dávejte na sebe pozor a kdybyste někde viděli něco, že se děje nekalého, tak nám klidně napište na WhatsApp 77 337 136.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
6: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
7: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
8: Fresh Radio.

0: A když jsme u těch změn, tak tady máme nějaký dotaz od Davida, jo? Když už se bavíte o těch změnách při mateřství, tak nastane u Marsy po mateřské taky změna pracovního místa od přebalovacího pultu zase zpátky k mikrofonu a našim frešáckým uším? To je dotaz velice dobrý, ale předpokládám, že úplně ne na nás dva.
1: A zatím teda po mateřské tam píše, tak samozřejmě no, já jsem někde v půlce. Takže mě ještě jedna půlka čeká, mateřské.
0: Než šoupneš Vanesku do školky.
1: Šoupnu někam, no. Ale jako ono by se to dalo vyřešit i teď stylem, že OK, tak kojení, že jo. Tak šoupneme nějaké plnotočné, někde stezka nebo něco, jasné.
0: No, ale teď máš kousíček ten úžasný kravin.
1: Jo, jo, tady je úžasný, ale fakt. A někdo by pohlídal, možná někde bych vyhlásila nějakou, kdo pohlídá dítě, můžete se střídat každý den někdo.
0: A nebo když ti třeba Elvis slíbí, že bude dobře vytřený dole fabrik, tak ji můžeš nechat, tam je dost místa.
1: Jako dole, jako přímo na parketu, jo?
0: Na parketu! Tam by mohla šmejdit.
1: Teď jsem chtěla říct, že ona ještě střídá jako lezení s tím stáním, no. S tím uchozením, že tak jako batolí. A muselo by to být hodně dobře vytřené, protože bych se bála, přesné. Že by tam narazila po víkendu, víš co, jako nikdy nevíš.
0: Přesně, no.
1: By tady,
0: ale dovedu si to.
1: Dovedu po čtyřech by tady přišla do studia, víš co, s jako
0: já si dovedu živě představit, jak tam u toho baru se zvedá z té země a teď jako na toho krejzu a mlíko.
2: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
4: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Rychlá rota dneska ve speciálním složení Mareka Marsy. Jsem fakt moc rád, že jsi dorazila. A teď, když se dívám na hodinky, je 16.20 a vem si, že tvé dítě už je bez tebe víc než 3 hodiny skoro. Říkám to dobře?
1: Já jsem se dívala na telefon, jestli ještě žije.
0: A vypadá to, maminka nepíše, vypadá to, že je všechno v pohodě. Takže máš takovou premiéru, jakože daleké odloučení od své dcery.
1: A tak je to náročné, pro ní i pro mě. Ve finále ona ta práce s těma emocema u mě, u každé matky, je tak jako nahoru a dolů, což znamená, že vždycky, když je chvilička, kdy si můžu oddechnout, kdy si ji někdo vezme,
0: ano,
1: tak si říkám, už aby to bylo. Já už chci ten klid pro sebe, aspoň půl hodinky. Jako miluju svoji dceru nade vše, jo, jako fakt je to láska, úplně wow. Já jsem si někdy myslela, že nějakého chlapa smilovala prdla, sorry všichni ex a tak, ale prostě ne, tohle je ta pravá láska, jo, kterou jako zažiješ v životě. Ale on si ji někdo vezme, já se na to těším, za ní se zavřou dveře a já normálně slzy.
0: Ne. A prohlížíš si její fotky,
1: jo,
0: že?
1: A já místo toho, abych ten čas strávila nějak jako adekvátně a naplnila tu svoji potřebu, že budu sama,
0: ano,
1: tak já jsem se přistihla několikrát, blbec, že sedím s tím telefonem a prohlížím si ty její videa a fotky. A ježiši, a tu a dělatě, tátre. A jo, tady jsme to čekali. Ježiši, a dívej, jak leze. A najednou ten čas letí a říkám si, ty bláho, ještě 10 minut. Já jsem nic nestihla. No je cvok.
0: A teď mám na tebe úplně zákeřnou otázku. Máš jinou výchovu, než tvoje maminka měla s tebou? Jako...
1: Rozhodně.
0: Je tam velký rozdíl?
1: Rozhodně. Moje maminka vychovávala skvěle. Na tu dobu, před těmi 40 lety, ano, už tak stará jsem. A myslela si, samozřejmě v té době nebylo třeba tolik informací a tolik všeho, že to dělá nejlépe, jak může. Což tím pádem nezazlívám vůbec nic. Ale já mám jasno ve spousty věcech, co chci dělat jinak, protože i na sobě vidím určitý dopad v některých věcech, jak probíhalo to dětství a nechci kopírovat ty stejné vzorce.
0: A takže... kolik knížek si přečetla o tom, nebo to ti tak nějak jako vylezlo samo v hlavě, z hlavy po tom atomovém výbuchu?
1: My matky to máme tak, že když to dítě usne a já mám skvělou dceru, která mi v noci spí jako normálně 11 hodin v kuse.
0: To je jako klobouk dolů.
1: To by mi mohly některé matky závidět.
0: Já myslím, že 99,9% matek ti závidí.
1: Jo. Vůbec nevím, jak se to stalo od půl roku najednou. Cvak a vůbec ji nezajímám. Normálně spí celou noc v kuse, já jsem za to vděčná. No a my matky to tak máme, že to dítě usne a my tak jako vezmeme ten telefon a začínáme jako se vzdělávat. Jo? Sice jako v takových divných jako věcech, typu mateřství a to, co ty říkáš, že jsi něco přečetla. No tak po večerech jako studuju, no, už mám int and ink, bcmgr a všechno dohromady.
0: Takže už ti chybí jenom PhD.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
3: Kontaktujte pulari.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama? To je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
3: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
9: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
10: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí.
2: Jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: Doprava.
1: Tak, 17. hodina je tady, mrkám a vidím, že žádná aktuální dopravní nehoda není, jenom Tomáš nám tady napsal Radvanice mezi Penny a Hranečníkem, hlásím motohlídku Policie České republiky.
2: No a co nás čeká za chviličku, to je Fresh Mix s Alešem Brunou.
1: Ano, od 17 hodin.
2: Mm-hmm. No a poté od 17, no, to je
1: od
2: 19 hodin, ano, pořád Puls. A já když to čtu, tak musím říct, že mě se taky zvedá Puls, protože se strašně těším už na svoji malou.
1: Ježišmarja.
2: Bylo to perfektní,
1: čtyři hodiny utekly jako voda.
2: Užila jsem si to, strašně mi to chybělo.
1: Já jsem moc rád, že si dorazil.

0: A doufám, že se domluvíme na něco dalšího.
1: Děkuji za pozvání.
0: Jo, taky díky, měj se fajn, čau.
1: Mějte se krásně, ahoj.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Gorilla.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Letní rande, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
10: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.

Tak je to tady, hezký čtvrtek. Startujeme tu dnešní dvouhodinovku, tohleto je Elizabeth Taylor. Ne, to je název písničky, zpívá i samozřejmě Taylor Swift. Před námi dvě hodinky mixované aktuální muziky, nějaké novinky, nějaké staré jedy. Tak hezký poslech.

Dávajme, už nic co dám, ale stejně si dáme dramík. Sigma, Need You Now. Proto, co neposlouchají pravidelně, tak máme u nás středu dramíkovou. Vždycky po mně hned startují dramíky, tady klasický v kýblu. Fatal Terror, vždy ve středu v 19 hodin u nás.

přidám taky legendární Rockstar. Da babyho. Tady je první dnešní vzpomínka. Taková romanticko-rapová na fršení.

Díky vystoupení je teď Justin Bieber zase in po světě a taky vydal nový single, tady ho máte, Speed Demon. Pravda, zatím nedivočíme, ale i na tanečno se dneska dostane, nebojte.

To byly 21 Pilots. Pokud byste chtěli vidět tu následující kapelu, musíte do Londýna na jejich hologramy. Neboť je tady single z posledního alba švédské ABBY. Don't Shut Me Down.

V tom současném poblázněném a dramaticky vyvíjícím se světě je taková muzika pohlazením po duši. Si to tak cítí i lidi, protože tyhle ty písničky vyzduhují do nebes a tahají do hýparád hodně vysoko.

Aiken vypustil něco nového. Zvonění, ringtone, přesně tak to nazval. Právě teď na Freshi. Čekalo se, že to bude mít velký potenciál, že to poletí do hitparád. Ale tak nějak se na Aikona

A vidíte první hodinku, první půl hodinku máme za sebou toho čtvrtečního mixování. Už jsme to zrychlili na nějakých 115. To znamená, už pomaličko lejste, za chviličku půjdeme do tanečna, na freshy, in the mix.

0: Tak za chviličku pokračujeme in the mix. Držte vlnu, mějte otevřenou aplikaci nebo spuštěný DAB+. Jsme fresh.
1: Fresh Radio.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
6: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
7: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože letos Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
8: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpočet.

0: Ostravě přívoze. Tentokrát vás zveme 15. června na Koukourouzí. Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
1: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Tak jsem zpátky se mnou i Dracula. Australští Temp Impala a Ginny Remix, tedy Ginny verze, tedy duetová verze na Freshie. Hezký poslech.

Přidám taky fotbalovou Shakiru s Burna Boyem Die Die. Tak teď máme nervy s hokejem, začneme mít nervy s fotbalem, i když tam to možná bude hodně rychlé. Ha, ha, ha. Fresh in the mix, ten čtvrteční.

Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita. Hitík z té doby, kdy spolu ještě chodili, teď je nějaké ticho po pěšině po obou.

kom se ale teď mluví je Kylie Minogue, protože na Netflixu se objevil třídílný seriálek o vlastně její kariéře a taky o boji s nemocí. Včera jsem to slednul, teda najednou. Každý díl má hoďku, takže tři hoďky jsem koukal na písničky Kylie Minogue. Pojďme si ji teď dát. It's never too late, určitě to stojí za slednutí, pokud patříte mezi její fandy.

Tahle písnička samozřejmě okamžitě po vydání vlídla do hitparád, ale také hned na to hodně spadla. Zazrav, jaké bude to nové album 15. od Madony. Taneční, to je jasné. Stuart Price to produkuje a dělá na tom. Nebo vlastně už to udělal, už čekáme vlastně jenom na vydání. Myslím, že červen je to datum. Nevím teď úplně přesně. Ale stejně, klobouk dolů. Věk je věk a pořád nasává neustále novou muziku a je schopná ji posouvat a vytvářet. Nestárnoucí Madonna.

Opět pohled do minulosti Goldrix a Is It Love, Trippin, moje oblíbená věc, taneční věc minulosti. Tohle to je speciální afro-houseový remix, ale je hodně podobný tomu originálu, který fakt rád.

V rámci čtvrtečního vzpomínání teď hrábneme trošku hlouběji do minulosti. Je tady kapela Talk. Ten skvělý zpěvák, že bohužel budu mě v nebi hodně dlouho. Ale ta písnička přežila It's My Life.

Oni to pak ještě v 90. naspívali No Doubt, že jo? S Gwen Stefani. Ale tohle to je originál. 80.

Myslím, že to bylo loni, co bylo nějaké výročí vydání singlu Insomnia od Faithless. Tak se objevila spousta remixů, tady je úplně nový, 2026 z Ultimixu. Jako podsta tomuto kulťáku z 90.

volá Swing na Fightless. Taky už jedou samozřejmě turné bez. A už to není ono, bohužel. Slavná Insomnia v remixu. Právě teď na Freshi. Za chviličku pokračujeme mix na šetři. Frekvence, aplikace, DAB+, jsme Fresh.

0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
0: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722-808-303. www.kartelpizza.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

Tak pokračujeme při čtvrtku na Fresh in the Mix tanečně. Fede Legrand, One Two Step. Hezký poslech. Jasně, předělávka.

Fresh Mix. Fresh Mix. Stay for the night. Call it what you want. Stará melodie, stará písnička, která díky nějakým soudním sporům taky nedomluvě nevyšla tehdy, tak vychází teď po 10 letech. Martin Garrix má kulatiny a tak si dovolil vydat tentokrát už se souhlasem Eda Sheerana Repeat

Tak když nám to tak pěkně šlebe, přidám ještě Kelvina Harrise. Toho uvidíme naživo letos tady v Ostravě. Na Beats for Love jako hlavní hvězdu. Tady je Satisfy.

Tak za chviličku si nafrešináme trošku staré muziky, abychom srovnali to skóre s tou novou, kterou teď nabízím právě. Satisfy, Calvin Harris. Taky Jazzy s ním společně.

0: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Oslavit výročí svatby stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Stegosaura!
9: Vteřinku, jenom něco pošlu.
8: On chodí. Jde k nám.
9: Jo, už to skoro mám.
8: Je, ty seš ale roztomilej.
9: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
10: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
11: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
5: Kontaktujte polary.cz.

Tak finále je tady. Finále čtvrtečního mixování Cleopatra. Dáme trošku lehkého popíku z minulosti. Hezký poslech.

Tohle je takový speciální remix, kde je slyšet Bean. Od Human League, jejich první single, první velký hit. Listen to the Voice of Buddha. Společně s Ain't Nobody. Tohle to udělali Liberty X Richard Remix.

Billy Piper, byla to taková Britney Spears své doby. A vidíte, Britney přežila. Možná i díky skandálům zase přilítala někde s nožem. A na Billy Piper se úplně zapomnělo. Day and night.

Tak, tlačíme to do finále. Ještě si dáme Five, Ronana Keatinga, možná se tam vlezou i Westlife, prostě Britpop. A zase v úterý po 17. In the mix.

Zrovna teď vydali Best of, Best Life. A šli okamžitě na špici v Anglii, v Irsku a ve Skotsku. Jo, nebyly to špatné časy. Lehce jsme vzpomínali. Fresh in the mix,

0: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte pulari.cz.
8: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
10: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Víkend na chatě, stylově.
12: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
13: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
14: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
13: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
15: Puls. Priest, Nicky Bunny, Matias Ouzana a jejich hosté. Každý lichý čtvrtek od 7 večer na Fresh Radio.

0: number two.
1: Puls je zpět tady na Freši. Dneska v trošku osekané sestavě poprvé nám chybí Priest. Od mikrofonu Matyáš Ouzana a od mixu Nicky Bunny. Čau Nicky, zdravím všechny posluchače. Samozřejmě ani dneska nebude chybět host, nebudou chybět soutěže. Kdo nás čeká za hosty, Nicky? Ty jsi to organizovala dneska.
2: Já jsem to organizovala, budeme mít hosta DJ Čidu, který není teda z Kroměříže, který není ze Zlína, ale je z Kroměříže, tak a i po třetí jsem to domotala.
1: To nikdo nevěděl, to jsi nemusela přijít.
2: Video pozvánku viděli všichni.
1: Jo.
2: Slyšeli a viděli.
1: To je dobře, že nás sledujou. Každopádně nám dohrál track, který byl v obrovské kooperaci Mike Dunn, A-Track, Tony Romera, The Brothers Malkovich a track s názvem Bump. Když se spojí chicagská house legenda, tak vznikne takovýhle track. A teďka už hraje Eats Everything a Stella Brown. Tenhle ten Anglán, respektive z Velké Británie, velký kámošek Fatboy Slima, mimo jiné už vystoupil i na Beats for Love a v jeho podání je to vždycky velký groove house. Tak užívejte Puls tady na Fresh Radio.

0: Puls. Top 6. Number 4.
1: Dnešní top 6 je pořádně rychlá, už tady máme track číslo 4, ale ještě předtím si řekneme, kdo vlastně byl na třetím místě. Haas Mochak a jejich Leave It All Behind, brazilský Mochak, takže to byla určitě nějaká novinka od Nikči, protože tady tohle z toho DJ a producenta podle mě má vylepeného v pokoji na zdi. Jak se kdysi lepili Backstreet Boys, tak Nikča má Mochaka. No a teďka už Mark Knight, James Hart a spojení s Scotty Ranks, track s názvem Batman. Reggae legenda, to asi všichni můžete v tom podcastu slyšet, že to jsou takové jamajské rytmy. No, tak to je dnešní Puls Top 6 a čtvrtý track.

0: number 6.
1: Top 6 dnešního večera, respektive podvečera, se nám blíží do závěru. Už nám hraje 6, ale před ní hrál The Cube Guys a Ski Pass, italské duo, které tady zaznívá dost často. Má na kontě desítky klubových tracků a nám třem s Nicky a Priestem se evidentně líbí, protože snad si nepamatuju vysílání, kdyby tady aspoň jeden jejich track nezahrál. Takže tohle k 5. No a 6. Alexander Technik a Todd Terry, což znamená legenda The Ross a Felix the House Cat Chicago Rework. Takže taková návrat do houseových kořenů, protože house prapůvodně pochází právě z Chicaga. Takže užívejte tyhle ty ikonické melodie navozující 80. leta minulého století už. My jsme staří, tyjo. No a za malou chvíli už si vezmeme Chiru na náš Pulse Shots a Pulse rozhovor, takže jsem zvědavý, hlavně co se týče toho rozhovoru, co si Nikča připravila. Pulse a Fresh Radio.

0: club.
1: Back in the 80s, your sound was warm and it was loud.

0: Puls je stále na freši.
1: A ti musím zaplnout nejdříve správný mikrofon, Niky, víš?
2: Já říkám, že a my jsme stále tady jsme... a s námi i náš host Čida.
3: Čau, ahoj.
1: Čau. Jakou jsi měl cestu? Ze Zlína nebo Kroměříže?
3: Nakonec to bylo opravdu z Kroměříže. Zdravím vás. Díky za pozvání, každopádně cesta byla super, takže jsem rád, že jsem tady.
1: Takže v dobré náladě si přijel.
3: Jednoznačně.
1: To je správné, protože právě teď nás čekají full shots, tak Niky, pojď na to, uvidíme, v jaké náladě bude za chvilku.
2: Já si myslím, že ještě v lepší. Takže, jaký byl poslední seriál, který jsi viděl?
3: Poslední seriál, který jsem viděl, Kaštánek.
1: Výborný, ten je výborný.
3: Ten je druhá řada.
2: No, potom se doptám.
1: Úžasné to je.
2: Film raději doma na gauči nebo v kině?
3: Teď už doma na gauči.
2: Raději single player nebo multiplayer v rámci videoher?
3: Já hry nehraju.
2: Jaký je tvůj ideální víkend, když nehraješ? Teď ne hry, ale když jako ne-DJuješ.
3: Fotbal, přítelkyně, party, pes, domov.
2: Star Wars nebo Star Trek?
3: Pan prstenů.
2: Marvel nebo DC?
3: Marvel.
2: Jsem čekala Harryho Pottera.
3: Ne,
2: pravda. S jakým jídlem máš toxický vztah? Může být i dobrý, i špatný?
3: Toxický vztah. Měl jsem dlouho toxický vztah z rýží kvůli základní škole, ale už jsem to
1: takže
3: podrovnal.
1: Špatný spíše.
3: Jo, špatný, no. A všechny fobie z jídel jsem postupně odstranil, takže už nemám žádnou špatnou zkušenost.
2: Tak super. Jak často experimentuješ s novými žánry nebo zvuky?
3: Žánry velice často, což asi proberem potom, no.
2: A dneska ji uslyšíme. Kdyby jsi mohl vybrat nějaké ikonické místo, ať už je to festival, klub nebo památka, kde bys chtěl ještě zahrát?
3: Jednoznačně Sýpka Morkovice, můj první a už bohužel neexistující klub.
1: Tak to jsme tu ještě taky neměli, většinou tady padají, já nevím, tu Morrowlandy a papí Paříže a Eiffelovky a podobně.
3: Ne, tady je to jasná věc. No.
2: To nám potom musíš ukázat.
1: To je dobře.
2: Kdybys měl dělat DJský workshop a předávat své zkušenosti, co by byla první věc, kterou bys si učil?
3: Poslouchejte srdcem.
2: Mm-hmm. To je hezká odpověď, zatím asi nejhezčí. Který song bys zakázal pouštět na party?
3: Teď mě napadne Gazolína, mám k tomu totiž strašně dobrou historii.
2: To mě neznám asi.
1: Gazolínu určitě znáš, kdybys to slyšela, tak 100%.
2: Jaký track tě donutil dát repeat, opáčko?
3: Repeat, opáčko, jelikož jsem odkojený na technu, tak řeknu Jeff Miles The Bells.
2: Co ti nejčastěji lidé vyčítají?
1: Někdy to je složité, ty otázky.
3: To je hodně složitý. Mě vyčítají teda hodně věcí, ale...
2: Musíš sáhnout do svých slabých stránek.
1: A nebo silných naopak, protože
3: no
1: někdy
3: ne,
1: už
3: ne, těch slabých stránek je strašně moc právě, takže já musím vybrat jednu, která mě úplně moc nekompromituje. Asi jsem velký flegmatik, teda.
1: No. Tak to je někdy dobré jako pro psychickou pohodu.
2: Pro tebe je to určitě
1: minimálně
2: dobré.
1: Minimálně pro tebe, pro ostatní už tolik ne.
3: Přesně tak. No.
2: Nejdivnější nabídka, co ti přišla na sociálních sítích?
3: Na sociálních sítích mi teda toho asi moc nepřišlo.
1: A dopisem?
2: A nebo osobně? Mluveným slovem?
3: Osobně mluvím slovem uprostřed rozjeté house party. Tady máš 200 euro a dej tam něco od Jay-Zho.
2: A vzal jsi to?
3: Ne.
2: Ale kdybys toho Jay-Zho měl, vzal bys to?
1: Já jo.
3: Já.
1: Tehdy, za 200 euro, ne, neváhám.
3: Já tehdy teda fakt ani ne.
1: Nestydím se za to.
2: Já se nebudu vyjadřovat. Jaký song tě baví, ale stydíš se, že ho máš rád?
3: Ty ono, tak to je úplně přesně...
1: Pri Jay-Z.
3: Ne. Nevím, jestli to mám plácno, ale to je fakt aktuální záležitost, i když je to jako starší song, ale já jsem na to teďka narazil. Ale jak jsem se zkoušel teďka stotožnit s nějakýma new school raperama a interpretama, tak musím říct, že se mi zalíbilo. To bude teda i moje nejbližší okolí, slyši se poprvé, ale normálně Pistácie od Kellina s tím.
2: Znám, moc dobrý track. Moc dobrý.
1: Já se teda omlouvám, já toho Jay-Zho znám, ale toho Kellina, nebo co jste říkal, toho neznám.
2: To je totiž...
1: Kalin. Jo, aha, jo.
2: To spíš znají jako mladší ročník.
1: Tak Kalina ještě, jo, já jsem myslel, že už je někdo nový zase. Ty, jo.
2: Já tak, aha, a já už jsem to tady to pobouřila.
3: Tak tady toho, jako no. To budu mít zítra na talíři, určitě, jo.
2: Ne, je to super track, mi se to líbí.
1: Na to, já poslouchám třeba country.
3: Jo?
2: Dobře, tak to je všechno.
1: Tak to bylo našich 15 Pulse Shots tady na Cidu a my na chvilku necháme zase hrát Nicky Bunny a za chvilku si budeme povídat dál o tom, co Cida třeba organizuje a podobně.
3: Cida,
1: pardon. Pohodně.

0: Je to tak, stále posloucháte Puls tady na Fresh Rádiu. Nicky Bunny ještě za mixem.
1: Ale bude střídačka a bude hrát DJ Chida.
0: DJ Chida, tak a my jsme to vyslovovali špatně, nebo já jsem to vyslovoval špatně, teda, ne, za to se omlouvám, ale trošku jsme googlili a vlastně jsme zjistili, že jsme to možná vyslovovali dobře. Ale to necháme na nějaké další rozbory. Nicky si totiž připravila daleko zajímavější otázky, asi na to, co právě děláš, když hraješ.
1: Čím se zabýváš. Okay.
0: Přesně tak. Povídej, Nicky, co to máš?
1: No, tak já bych se tě jako první zeptala, jak by si vlastně vůbec sebe a svůj sound popsal člověku, který tě třeba nezná a nikdy tě neslyšel hrát. My tě sice uslyšíme, ale zkus takhle jako nalákat naše posluchače.
0: Udělej se promíčku.
2: Ona, ta cesta byla velice dlouhá a spletitá, nicméně charakterizoval bych se jako milovník elektronické hudby. Už to bude v podstatě asi 25 let. A prošlo to obrovským vývojem, nebo v mých očích obrovským vývojem. A aktuálně bych se prezentoval jako DJ, který 100% věří hudbě, které hraje, i když není asi úplně oblíbená v rámci České republiky. A DJ, který má dvě polohy, buď to house, tech house podoba, kterou vám tady zahraju dneska, anebo taková hlubší atmosférická podoba organic house'u.
1: Ty jsi teda hrál i drum and bass, jsme se tak bavili venku tady na parkovišti.
2: Jo.
1: Tak pověz nám více, proč jsi přestal? Proč jsi dal na house?
0: A už vím, kde jsem to jméno viděl. Dramíky.
2: Jo. No, jako já jsem odkojený prostě na technu, že jo. Začínal jsem i hrát techno a od roku 2007, to si pamatuju úplně přesně, jsem začal hrát i drum and bass. Byla to dlouhá, skvělá jízda, drum and bass mě bavil, ale posledních už asi, teď už je vlastně rok 26, takže už je to snad asi 6 let, kdy už takový to opojení ve mně osobně opadlo a drum and bass za mě minimálně v těch tvrdších polohách se dostal do stádia, který mě absolutně přestalo bavit hrát a i ta produkce, co třeba řekněme v Neurofunku vycházela, tak mě přestala bavit tady ty 3-minutové tracky, kdy v podstatě DJ nemá ani vůbec
0: do toho možná skočit. To mi přijde, že tohle nastalo i v house music, protože kde jsou ty doby, kdy vycházely nejkratší tracky 6 minut?
2: Teď, co jsou v house ty 5,5 minutový tracky, to mě třeba maximálně vyhovuje.
0: No tak s ohledem na to, že jsi předtím hrál drum and bass, tak tomu rozumím, ty asi budeš i míchat jako rychleji, ale...
2: Ani ne.
1: Ale
0: většinou býváte, kdyby dramíkáři bývají, že oni to tam nechají jako ten track půl minuty a už tam sypou další. Já jsem nervózní, jakože to tam je půl minuty jenom o jednom tracku.
2: Já jsem právě odkojený na tom technu, tak jsem trpělivý.
0: Jo, rozumím.
1: No, co je zajímavé, tak to slyším po druhé, protože Ellie vlastně, která přijde za chvilku, vlastně DJka a organizátorka UFO Bufo Festivalu, tak když si hrála taky drum and bass a už nehraje úplně ze stejného důvodu. Přišla na techno.
2: Tak něco na tom asi bude, no.
1: Když hraješ, je pro tebe důležitější to mít jakoby přesně nachystané, co se týká i jako nějaké technické stránky, že ti to fakt musí hezky sedět ty tracky na sebe a máš to nějakým způsobem předpřipravené, anebo hraješ podle aktuálního vibe na parkitě?
2: Co se týká právě tady chystání na akci, tak set nemám nachystaný, ale vzhledem k tomu, kde v tu noc hraju, nebo v tu akci, podle akce, nachystám si jako playlist, řekněme o 30-40 trackách a z toho, kde tle aktuální nálady nebo konstelace mixu.
1: Mm-hmm. Jo.
0: Takže taková klasika příprava je, ale ne úplně do detailu.
2: Jo, přesně
1: selekce tracku a potom děj se, co děj.
2: Přesně tak.
1: A co tvůj projekt Housekeeping? K němu se už teďka dostáváme. Můžeš nám ho nějak přiblížit? Pověz nám o tom více.
2: Housekeeping vlastně jsem založil spolu s mým kolegou DJem Filipem. Teď už je to asi 7 let, 2019. My se vlastně známe už od nepaměti, jo, a nakonec nás právě naše cesty nebo naše společná láska k house music svedla dohromady a založili jsme, aby to bylo nějakým způsobem jako oficiálně, založili jsme tady to naše, to naší crew, je asi silné slovo, uskupení, housekeeping, pak jsme tomu přibrali ještě Jirku, George Albumana a založili jsme tady tu, naši houseovou crew.
0: Já už jsem si, on říkal Jirku, George, a už jsem řekl, já už jsem čekal, že řekne George No Moneyho a já říkám, co, kde je No Money?
2: Ne.
0: Že by byl v nějakém novém projektu.
2: Ne, u nás jsou naši dva houseový Jirkové, jeden naši crew a jeden, co tady sedí vedle mě, což je náš.
1: Jako support tady dnešní.
2: A největší náš hostující DJ v rámci naší crew. Je. A ještě jenom bych řekl, mě teďka napadlo, že vlastně my jsme asi jediná čistě houseová crew minimálně ve Zlínském kraji, nevím, jestli nedál, ale na druhou stranu, když vidím, jak málo je houseových fanoušků, tak se nedivím, že jsme jediní.
1: No já vlastně ani neznám žádnou jinou houseovou crew, jo, ani ty jsem právě tak...
0: Byla.
2: V našich končinách.
0: No, jako ve vašich končinách.
1: V České republice bych řekla, že teďka ani moc jako není. Jako
0: aktuálně,
1: možná...
0: No aktuálně, já už jsem přestal tady tohle sledovat, takže asi už nejsou. Mm-hmm. Už nemají podle mě, mladější nemají podle mě důvod se tak nějak spojovat a bývají už ty crew jenom v Dramíku, co já vím, osobně. A když už, jak kdyby... jsou nějaké crew, tak jsou to spíš jako takové napůl promoterské skupinky lidí, kteří si vys Alliance of Music, to by se dalo brát jako crew?
1: Mm-hmm. Ano, jsme crew.
0: Ano, jste crew, ale zároveň si, jakože, nevím, jestli to je taková ta klasická crew, jak kdysi, anebo by to už to více do toho organizátorství samotného, že...
1: Ale víš co, začátku? No, z začátku jsme spíš říct. Byli taková jako crew, jako asi tak, jak si teďka myslel. Jsme spíš chodili jako na pivka, protože jsme si sdělili ty své nápady a spíš jsme to tak jako všechno měli jenom v myšlenkách a v plánech, ale teďka už poslední dobu jako tím organizátorstvím asi strávíme nejvíc času, to máš pravdu, no.
0: Takže je to vývoj. Co tam máme dál na čidu?
1: Takže, máš rád menší kluby, anebo spíš větší festivaly v rámci toho, kdy bys měl hrát?
2: V rámci toho, kdybych měl hrát, tak s těma velkýma stagema na velkých festivalech jsem moc možnost, šanci neměl se projevit, ale jo, hrál jsem na pár větších akcích před více lidma a myslím si, že každý DJ mi potvrdí, že ať tato stránka na velké stage, tak i ta, řekněme, intimnější stránka v tom klubu má svoje kouzlo a myslím si, že nikdo nemůže říct z těch DJs nebo zkušenější DJ, že by bylo, že by chtěl hrát jenom to, nebo to.
1: Oboje
2: má svoje kouzlo, jednoznačně.
1: No a poslední otázka, ještě se tě zeptám, co by si poradil začínajícím DJům, kdyby se právě třeba chtěli rozhodnout pro house?
2: Kdyby se chtěli rozhodnout pro house, tak rozhodně hodně trpělivosti. Jak už jsem tady zmiňoval, teď mě napadá to poslouchání srdcem. Je to prostě o té vytrvalosti a to, co třeba může být teďka obecným trendem, tak za chvilku nemusí platit. House obecně ve světě, teď jsem četl, myslím na DJ Magu článek, že je nejvíc, nebo nejprogresivnějším stylem ve světě, který nejvíc jako vzrůstá. Jo?
0: Je to tak, společně teda nově s Trencem, díky Tiestovi, který se vrací ke kořenům a není sám, ale house obecně ve světě je stále na vrcholu. V České republice ta je trošku specifická, takže to není až tak žhavé. Na druhou stranu, jak jsi zmínil, hodně stylů jsou trendy, viz aktuální neo-rave a hard techno scéna, které teda já vůbec nerozumím.
1: A ještě neurofunk, to jsem třeba slyšela asi možná poprvé dneska. Neurofunk?
0: To bylo. Ten neurofunk má špici za sebou naopak.
1: Jo, aha.
0: Nebo tak aspoň z mého pohledu. Každopádně partička neurofunk will never die by ti to vyvracela.
2: Ne, ale jako v pohodě, jako určitě chápu, ale právě přesně jak ty říkáš tady ty nový trendy. Neříkám, že to je špatný, žádný styl asi není špatný, mě to teda nemá co říct, jako, ale...
0: My s klukama tomu říkáme jako TikTok trendy.
1: Přesně tak. A hard techno já říkám disco techno.
2: No je to novodobý EDM, jednoznačně.
0: A my jsme vymysleli backstage Ibiza techno.
2: backstage.
0: Až to uslyšíte, tak nebudete chtít slyšet nic jiného.
2: Ok, tak na to se těším, to si rád poslou.
1: Dobře, tak to bylo z našich otázek teda zatím všechno a my si už za chvilku, už teďka si poslechneme tvůj set.
0: Už se běžte měnit, za malou chvíli Čida live tady na Fresh Radio v pořadu Puls, já si to vždycky normálně to vždycky chci říct správně a vždycky si to spletu. Každopádně Nicky dohrává, no a za chvilku si vyhlásíme soutěže, dneska máme soutěže o Exit Showcase a potom vstupy na UFO Buffo, tak poslouchejte dále.

0: Ishida teda solidně válí, za mě zatím jedna s hvězdičkou a jako klepu si tady k nožkou.
1: A v kolečku je podtržená.
0: Jo, jo, je to tak. No a my máme tady k první půlku našeho dnešního party pasu. Jinak řečeno, budeme rozdávat vstupenky. Ale ještě předtím se pobavíme, na co vlastně budeme rozdávat vstupenky. Protože tady máme Ellie a mrtvýho Kennyho.
1: A na mě je teda dost živý dneska.
0: Zabili Kennyho. Pardon. Je tam něco jiného na par, ale to je jedno. Mrtvý Kenny. Nazdar.
2: South Park. A čau.
1: South Park.
0: Nazdar. Máš, je to stále tvůj DJský nickname, je to tak, že?
2: Jo, je.
0: Je to v pořádku. A Ellie, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
2: Ellie má Sensimilia. Jako DJský.
0: Emilia, jo, to je
2: Sensimilia.
0: Dobře.
1: Sensimilia.
0: Já s těma výslovnostma mám problém stejně jako grafici s mým jménem.
1: Každopádně vy jste tady dneska kvůli tomu, že organizujete skvělý festival s názvem UFO Bufo. Ten se blíží. A než si dáme soutěž, zkuste přiblížit atmosféru a vlastně celkově tenhle skvělý a kouzelný festival.
2: No, je to původně psytrancový festival, teďka už je to multižánrový, říkáme.
0: Takže tam bude hip-hop? Teďka jsem zamyslel, že jsi mě normálně rozhodil.
2: Ne, protože máme chillout stage a ta třeba přes den tam nejsou úplně jako něco, co se dá zařadit na chillout.
0: Aha.
2: A zároveň máme groovy stage, kde zase je všechno možné, jo? Je tam techno, klubová hudba.
3: Je tam klubová hudba na groovy stage a hlavně je to festival o nekomerční hudbě.
0: Jasně, já jsem to jenom tak zkusil, ať jako trošku jako to hodím do vtipné roviny.
3: Výborně.
0: Předpokládám, že Jay-Z tam hrát prostě nebude.
3: To nikdy nevíš.
1: To je možná překvapení letošního ročníku.
2: Jako z playeru, že by to... Je to možné to? Nějaké jako remixy tam možná
0: Jay-Z,
2: padnou.
0: Jay-Z a Psytrance Special Set?
2: No, to nevím.
0: Tak pojďme, co nás tam letos čeká? Protože je to 4 dní nebo 5 dní dokonce?
2: Je to od středy do neděle. Čili ta středa je taková úvodní, my tam hrajeme jako UFO Bufo tým, je jedna stage a potom ve čtvrtek začíná průvodem vlastně spuštění všech těch ostatních stagí. Ta hlavní stage je Psytrance, potom tam máme ten chillout nebo nějaké ambienty, potom máme tribal stage, na kterém jsou jako živá vystoupení, koncerty a groovy stage, která je taková jako multižánrová techno house.
1: Takže 4 krásné stage. Já bych jenom ještě tady zmínila tu krásnou výzdobu, co tam máte, protože uživatelé, už jsem popletena z práce, posluchači, kteří neví a kteří ještě nebyli na UFO Bufo, tak si nedokážu ani představit, jakou krásnou výzdobu tam máte.
3: Na výzdobě se pracuje dost dlouho, je to všechno ruční práce, která je dost náročná. Výzdoba je nádherná, festival se vlastně mění v noci, vypadá úplně jinak než přes den a vypadá velmi kouzelně, takže...
0: A já bych někdy uklidnil, že vlastně jsou to uživatelé areálu. Takže úplně v pohodě, Niky, ale zaujalo mě to, že takže 4 stage dobře, 5 dní, výborně. Máte spočítáno, kolik tam hraje vlastně umělců?
2: Je tam nějak víc než 140 umělců nebo vystoupení, tak nějak.
3: A těch dekoračních týmů je přes...
2: To nevím, dekorační týmy teďka nemáme spočtené, ale hodně lidí na tom pracuje. My tam jedeme jako týmy, ale to je třeba 16 lidí, kteří jsou pod jedním jménem, jo?
0: Chápu.
2: Kteří tam vyšívají něco v lese.
0: Jako já to znám i díky tomu působení tady ve fabriku, protože i tady samozřejmě děláte akce, takže vím, že tady vždycky před nějakou vaší akcí se vyrojí najednou jako 25 lidí a celou noc tady něco běží.
2: Takže... No, kdyby jenom jednu noc, no někdy jako non-stop, tak 3 dny tady něco jako kutají. No
1: já bych ještě, jestli můžeš třeba zmínit nějaký denní program, protože vím, že to tam žije i ve dne, ve smyslu třeba, že tam máte nějakou jogu, takovéhle další programy.
2: Máme krom toho, že ty stage, vlastně chillout stage je, myslím, non-stop, na hlavní stage máme nějakou technickou přestávku, ale víc mi se dá říct, že pořád hraje něco na festivalu. a zároveň je tam jako boční program ve smyslu toho, co jsi řekla, to znamená nějaká jóga, nějaké přednášky, vystoupení.
3: Máme tam skvělou healing areu vlastně.
2: Tomu se říká healing area.
3: Kde je yoga, kde jsou různé přednášky zajímavé, kde vlastně jsou kakaové ceremonie a toho jako typu věci. Pak ještě máme Kids Areu samozřejmě, s pestrým programem pro děcka.
1: Ano, takže na festival můžou i děti.
2: Je to tak, my si zakládáme docela na tom, že se snažíme teda nalákat lidi, kteří už mají děti a kteří kdysi chodili za Kalid a teďka mají pocit, že to nejde, tak ti tam najdou nějaké zázemí ve smyslu speciální stage, která má program pro děti, a nějaký family camp, to znamená, oni si můžou zaparkovat těsně vedle té stage a mají nějaký komfort navíc oproti klasickému kaliči, který přijde jenom za Kalid.
0: To mě napadá, že byste měli zvážit nějakou kooperaci s ČTDčko. Že by tam byl ten kostík nebo kostička, nebo jak se mu říkalo, kouzelná školka a pojďme.
2: Můžeme, psychedelický festival versus Dčko. Klidně.
0: Proč ne? Tak když je to pro děti.
2: Jasně.
0: Že jo?
1: No a
0: kolik to vlastně koštuje? Co znamená, kolik to stojí, jinak řečeno?
3: Kolik to koštuje? Koštuje to. Teďka už máme poslední vlnu vlastně.
0: Tak to je super.
3: A v poslední vlně, pokud si to správně pamatuju, vstupenka stojí momentálně 3 500 korun.
0: Na 5 dní? Skoro zadarmo víceméně.
3: Na 5 dní.
0: To je super. A kde jsou dostání ty vstupenky? To bude vědět, jak Martulikany určitě, že?
3: Na webu www.ufobufo.eu.
0: Takže přímo na vašem.
3: Po případě Instagram UFOBUFO Festival a tam je taky odkaz na prodej vstupenek.
0: No.
1: A nevím, jestli jsme zmínili, kde ten festival vůbec je, že je na Hadince. Ano, no, tak jenom to
0: v lese a bez signálu.
1: Bez signálu, je to super.
0: Je v dnešní předdigitalizované době možná největší lákadlo, možná větší lákadlo než yoga a to, že tam mají i děti svůj koutek. Naopak, vy tam budete mít koutek, že vám vše se nedovolá, takže výborné.
2: No to určitě.
3: Není tam jako signál opravdu.
2: Je tam na pár místech, tak to řekneme, není to úplně jako mimo, ale člověk, který normálně se pohybuje po festivalu, tak mu dojde baterka velice brzy, pokud si nedá letadlo, protože to žere baterku.
0: Ale nějaká doprava tam asi funguje, ne? Jako, co já vím, dokonce i nějaká kivadlová, jestli si
2: kivadlovku jsme tak nějak jako modifikovali před lety, že máme na webu, když se podívají na web, tak jsou tam telefonní čísla na naše taxikáře v uvozovkách.
0: Jo.
2: Můžou se s něma domluvit, kdy přijedou na nádraží v Hranicích a ti je potom jako lifrujou na ten festival. Jinak tam většina lidí přijede autem normálně na místo.
0: Tak super.
1: No já už bych dala možná tu soutěž. Nalákali jsme dost budoucí návštěvníky.
0: Kolik máme vstupenek do soutěže?
3: 2 vstupenky.
0: Tak výborně, takže budeme mít 2 výherce, předpokládám, jak jsme se tady domluvali. A teďka přijde ta zásadní věc, ta soutěžní otázka a ta je? Tak teďka se domluváme, kdo to řekne?
3: Domluváme se, kdo to řekne, asi řeknu to já. Soutěžní otázka zní, kolik stagí je na UFO Buffo?
0: Výborně, a máme nějaké možnosti?
2: Kolik budeme chcet?
0: A máme nějaké možnosti?
3: Samozřejmě,
0: super.
3: Možná to Mrtvý Kenny řekne, jaké
2: dobrý.
3: Máme možnosti.
2: Máme 4 stage, anebo 40 stage, anebo 2.
0: Tak pojďme na to. Kdo ví správnou odpověď, nám píše na
4: WhatsApp 77337136.
0: Ve hře jsou 2 vstupenky na UFO Buffo a teďka pokračuje DJ Chida.
1: Poslouchejte dál.
0: Je to tak, Puls na Fresh Radio.

0: první vstupenka, respektive první výherce na UFO Bufo už je známý. První už to vyhrál, takže kdo chce vyhrát druhý volný lupen na letošní ročník UFO Bufo, tak nám napíše na náš WhatsApp.
1: WhatsApp 77337136.
0: A soutěžní otázka je úplně jednoduchá. Kolik stagí hudebních bude na letošním ročníku? Buď to 4, nebo 40, anebo 2. Tak pište na WhatsApp a poslouchejte Fresh.

0: Je to tak, Party Pass je dneska bohatý, protože máme stupenky i na další akci, ale ta nebude na Hádince a pro tentokrát nebude ani v Ostravě. Spojili jsme se s klukami, nebo s kluky, z klubu Exit z Brna a ti mají rozjeté v letošním roce spoustu venkovních zastávek. A nejen venkovních, ale obecně zastávek na zajímavých místech a 5. a 6. června míří do galerie Vaňkovka. Takže dvoudenní party v nákupáku a ten line-up, respektive program, je hodně zajímavý, protože v pátek to bude hlavně o Melodic Houseu, Melodic Technu. Hlavní host bude Elke Klein z Nizozemska. A v sobotu proběhne dramíková edice, kde bude 1990-991, já nevím, jaká je ta výslovnost v angličtině. Bude to někdo vědět tady z místních? Já si myslím, že Mrtvý Kenny by mohl vědět jako znalec. 1991 bych tak jako tipnul. Každopádně, Exit Showcase v galerii Vaňkovka a my máme na páteční party s Elke Klein z Nizozemska 2 volné vstupy. A otázka bude naprosto jednoduchá. V kterém městě tato akce proběhne? Je to na Hádince, je to v Ostravě, anebo je to v Brně? Kdo ví správnou odpověď, tak nám píše na náš WhatsApp.
1: 77 337 1036.
0: No a za mixem pokračuje DJ Chida a za chvilku my si dáme nějaké novinky z taneční scény. Ale co se dělo ve světě? Poslouchej Puls a poslouchej Fresh.

0: Bulls Guest Mix stále pokračuje, stále Čida za mixem a naše soutěže v úvozovkách pomalu končí, ale stále jedou, protože na Exit Showcase už máme výherce.
1: Ano.
0: Tam to byla bitva.
1: Ale
0: tam ještě bylo x odpovědí pár sekund po sobě, takže nakonec gratulujeme šťastné to výherkyni, která už je nahlášena organizátorům.
1: A ještě zbývá jeden lístek na UFO Pufo.
0: Přesně, a tam je možnost ušetřit až 3 500 korun, takže určitě neváhejte, soutěžní otázka je si myslím více než jednoduchá. Kolik stagí hudebních na tomto festivale bude? Za A 4, za B 44, za C 2. Pokud víte správnou odpověď, tak furt můžete vyhrát vstup.
2: WhatsApp 77 337 136.
0: Přesně, na WhatsApp pošlete své správné odpovědi, no a aktuálně nás čeká
2: News.
0: Novinky ze scény, je to tak, my ano. Musíme využívat ty jingly, když už je udělali.
1: Mně se líbí, jak ty se v tom tak hezky vyžíváš, to je boží.
0: Já
1: ti někdy natočím, ať to vidí všichni.
0: Já jsem tabulkový typ prostě.
1: Já vím,
0: no.
1: Já vím. No, každopádně k těm novinkám. Já mám tady jednu novinku za mě, kterou jsem dneska teda sdělala na storíčku a která mě tak hezky až dojala, protože jedna 63-letá paní slečna vystoupila.
0: To spíš paní, ne?
1: Paní, a tak může být slečna.
0: No pozor, jako po určitém věku mám ten pocit, že automaticky se to překlápí do paní.
1: Dobře.
0: I když je třeba ještě bezdětná a
1: bez manžela.
0: Bez manžela, přesně tak.
1: Dobře, tak jo. Takže paní vystoupila na Awakening s čistým modulárním live setem. Což to jsem fakt jako čuměla.
0: Takže dala techno, jo?
1: A hrála techno, přesně tak. Tato německá producentka Andrea Gill odpálila 17. května tohoto roku na prestižním festivalu Awakenings Up Close Set. Up Close? Up Close to je co?
0: Já si myslím, že to bude nějaký předzávěrečný, jako nejspíš, jako kdybych to takto, sám jsem to četl, ten článek, úplně jsem tomu Up Close setu jako taky nerozuměl, takže nebudu tady hrát chytrého. Každopádně bych chtěl říct, že tato paní by se asi na Schlager TV úplně nechytla.
1: To je dobře.
0: Že když to tak řeknu, je to taková splnění snu, nebo takový v úvozovkách americký sen, že i v těchto letech se můžete dostat na takhle velký festival.
1: Já bych ještě...
0: To je to pro mě aspoň to hlavní sdělení.
1: Jo, já doufám, že budu teda babička stejného rázu a ráda bych tady ještě řekla něco o ní v rychlosti, protože vztah Andreji k hudbě se formoval už v 70. letech. V 90. plně propadla technovlně a inspirovala se pionýry, jako je Jeff Mills nebo Robert Hood. Jo, takže tam ty kořeny jsou jasné.
0: Je to tak, dokonce jsem četl, že ona na zhruba 10 let měla pauzu v rámci svého uměleckého projevu, dalo by se říct, musela dát všechny stroje z domu a po těch 10 letech si to nakoupila opět a aktuálně má nějakých 188 modulů, které nabízejí až 99 variací, takže paní jako to má dost zažraný a asi se tím jako fakt hodně baví, no.
1: Mm-hmm. Já doufám, že bude v tom dále pokračovat a doufám, že ji třeba někdy zabukujeme na Beats for Love.
0: No, to by bylo zajímavý. Každopádně já tu mám, když to řeknu, novinku nebo zajímavost, která se týká taky takhle starého pána, trošku známějšího, týká se to Karla Coxe. Mm-hmm. A mimo jiné se to týká i krále Velké Británie a Commonwealthu, Charlese III., protože ten pořádal nějakou sešlost, oni tam mají takové bankety a to se týkalo mimo jiné i jeho charity, která vznikla už v době, kdy byl princ. A této slavnosti nebo banketu se účastnil Karl Cox a tam se vlastně všichni dozvěděli, že Karl Cox, když byl mladý, tak vlastně řešil nějaké, dalo by se říct, existenční finanční problémy a nadace Charlese mu darovala 1000 liber. A Karl Cox díky tomu začal hrát. Koupil si za to svoje přehrávače, nebo jak kdyby techniku a zůstal u hudby, protože druhá varianta, kterou měl, že se mohl stát lešenářem. A řešil to, jestli bude mít 500 liber týdně, anebo 60 liber týdně. 60 liber bylo za hraní a 500 za lešenářství. Díky tomuhle grantu vlastně zůstal u hudby a díky tomu je i vlastně teďka takový Don Papa House a techno music na
1: zajímavý,
0: světě.
1: Zajímavý příběh a dobře udělal.
0: Jo, je to tak. Takže vlastně královská rodina podporuje techno a house.
1: Děkujeme.
0: Tak, Čida pokračuje, no a my se ještě za chvilku vrhneme na další novinky, tak poslouchejte Puls.

0: No s náma hýbe Čida, protože jako ten hauzík, jako opět ho musím pochválit.
1: Boží.
0: Je to naprosto, naprosto v pořádku.
1: Hodně se nám to líbí, úplně nás to rozhoupalo, zvate sem.
0: Trefilo se takzvaně do mého stylu úplně, doslova jako. Takže já ten funky mám rád. Každopádně máme tady další novinky, minimálně dvě. První se týká největších festivalů na světě, aneb na který elektronický taneční festival chodí nejvíce lidí. A výsledky jsou jako aspoň pro mě dost překvapivé, protože na 10. místě se umístil Tomorrowland. Jenom abyste pochopili tyhle ty, když to tak řeknu, žebříčky, nebo respektive tenhle žebříček se skládal z toho, jaká je maximální denní návštěvnost.
1: Počkej, na 10. místě teda.
0: Na 10. místě.
1: A kde je teda na prvním?
0: No, to se dozvíš. To se dozvíš za chvilku. Dobře. Každopádně 10. je Tomorrowland, Belgie, 66 500 lidí denně. Je maximální kapacita. 9. Exit Festival Srbsko, 70 000 lidí denně. Na 8. místě Creamfields, Velká Británie, kde se vleze taky 70 000 lidí. Míříme na Německo a Paruka Wild, 7. místo, 75 000 lidí denně. Pak máme EDC, Thailand, takže Thajsko, 80 000 lidí. EDC Mexico, EDC to celkem dost drtí. Mexico City, 90 000 lidí a už se dostáváme pomalu ke kilu. EDC Orlando, USA, 100 000 lidí denně. Takže to už jsou jako trošku dardy. To je 4. místo a už se blížíme na bednu. Na 3. místě Sunburn Festival, Indie, Bombay, 116 000 lidí denně.
1: Tam bych se bála chodit.
0: Tam bych normálně nešel. 2. místo mě jako teda překvapilo možná ještě víc, než to, že skončil Tomorrowland až 10., protože na 2. místě se umístil Untold Festival z Rumunska, 117 000 500 lidí. Kluž Rumunsko, vůbec jsem nečekal, že by se tam jako tolik lidí mohlo vlézt. A to jsem viděl ty záběry, říkal jsem si, že to je takový poloviční Tomorrowland a ono je to vlastně dvojnásobný Tomorrowland.
1: Ty jo. No a první
0: no,
1: místo?
0: Tak si tipni.
1: Nevím, tak nevím.
0: Electric Daisy Carnival Las Vegas, USA, 175 000 lidí denně. Nazdar.
1: Tak to je fakt hustý.
0: Takže mimochodem EDC Las Vegas má, myslím, teďka proběhl, jestli se nepletu.
1: To nevím.
0: Se nepletu, nevím. Vím, že teďka lítali sockama nějaké nápojové lístky.
1: Aha.
0: Kde pakl piv stojí třeba

0: tisíc euro.
1: No.
0: No.
1: Zlaté Beats for Love.
0: Zlaté Beats for Love, kde zrovna míříme, protože Beats for Love zveřejnilo určitý dokument.
1: A to je line-up.
0: Je to line-up, kompletní line-up. Takže kdo všechno hraje na Beats for Love?
1: Ty hraješ. Všichni. Já hraju, ty hraješ.
0: Já hraju, ty hraješ, my hrajeme. Ne, dalo by se říct, že ten seznam jmen je zase opět brutální. Navýšil se počet zahraničních hvězd a mimo to se navýšil podle mě i počet českých. Nějakých 550 jmen celkově, jestli se nepletu.
1: A nějaké nové stage, protože vím, že teďka někdo z Fempa, myslím, Fempik dával, že bude hrát na Zion stage? Nebude to něco nového?
0: Zion už je dlouho, je to bývalá reggae to jungle stage.
1: Aha, jo, tak jsem ještě trošku...
0: To jsem tam ještě byl, to si ještě pamatuju. Ale možná, že nějaké nové stage jsou, já o tom zatím nevím. Vím, že tam je nějaká kooperace v rámci stage, kde probíhá DJ contest, tam je nějaký nový partner, ale to možná jako zůstane stejná stage, jenom jako sehnali partnera.
1: Mm-hmm, jako Tunnel stage, myslíš, jo?
0: Bývala Tunnel stage, mm-hmm, ano. Takže uvidíme, zase to bude našlápe čtyři dny.
1: Ježíš, neblázni, už ty čtyři dny jsou hodně.
0: To mi ani rok bych nedal. No, takže Beats for Love, to nás čeká 1. a 4. července v Ostravě, klasicky v Dolních Vítkovicích.
1: Ano, a už se všichni těšíme.
0: Vstupenky určitě rychle mízí, takže neváhejte, kupujte. Pokud koupíte hned, dostanete dobrý zážitek.
1: A nebo poslouchejte Fresh, určitě bude nějaká soutěž, podle mě, ne?
0: No, uvidíme, tak napíšeme Kamilovi, jestli nám dá nějakou vstupenku.
1: Ano.
0: Přesně tak. Každopádně dnešní díl už se pomalu, ale jistě blíží ke konci, tak pojďme dát prostor Čidovi a jeho skvělému funky houseíku.
1: Ano, poslouchejte dál.

0: Dnešní Puls se chýlí ke konci.
1: Taková škoda.
0: Je to škoda, protože Čida hrál opravdu výborně. Měli jsme tu super témata, měli jsme tu super soutěže. Tak nezbývá, než se těšit na příštích 14 dní už s Priestem.
1: Přesně tak, konečně.
0: bylo to náročnější z mého pohledu, ale tak snad jsme to zvládli.
1: Jo, já jsem se toho nebála.
0: Ne?
1: Já jsem ti tady vandila.
0: Jo, díky. My se loučíme i s tebou, máš zaplý mikrofon, klidně můžeš něco říct, jestli chceš, jestli se nás nebojíš.
1: No, mě by třeba zajímalo, kde ještě budeš teďka hrát v brzké době, to si nám vlastně neřekl, jestli máš nějaké hraní.
2: Já každopádně děkuju moc za pozvání, jsem rád, že jsem se tady mohl s váma zúčastnit tady téhle akce, co se týče našich akcí v rámci Housekeeping. Tak jak to doba žádá, chceme dělat akce na nějakých netradičních místech, takže doufám, že vyjde letos koupaliště v Kroměříži, máme tam rozdaný nějaký rooftop a snad vyjde naše klasická destinace v Merkuru Pasohlávka. Takže
0: tak
2: díky moc, ještě jednou za pozvání a
1: děkujeme. Děkujeme za tvůj set.
0: My děkujeme moc, no a
1: vidíme
0: to už
1: se.
0: Je konec.
1: Vidíme se a slyšíme se za 14 dní.
0: Je to tak, mějte se krásně za 14 dní. Ahoj, tady na Freshi.
1: Ahoj.
3: Puls. Další jízda zase za 14 dní. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. This is Drum Code Live with Adam Beyer.
4: This week we got the first set of highlights from the 3 days we just spent together at Drum Code Mallorca. Honestly, I couldn't be happier with how those parties turned out. So many artists from Drum Code's past and present came together, but most importantly, having so many of you there with us was the perfect way to celebrate 30 years of Drum Code. This first set was recorded on Sunday at El Molides Comte with Oscar L. Let's go.

FM nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Flash. Flash Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: House na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Víkend na chatě. Stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: iné, čo teraz jeme king size bed. Biele víno, 4 čerešte na to, babiť v kľude.
1: Já jsem první, co přichází a poslední, co tu

0: pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

nejlepší old school, který znáš.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Mýčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.